Dobrého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Řeklo by se horko, zemědělci mají radost, pěkně žloutne obilí, opak je pravdou. Současná vedra nesnášejí zemědělské plodiny na polích, či trvalé kultury dobře, nicméně kdyby přišli až později v červenci či v srpnu, napáchali by méně škody než právě teď. Rostliny takové teploty přežijí, ale musí tomu věnovat značné úsilí, což se samozřejmě pak nějakým způsobem projeví i na kvalitě. Tak doufejme, ale přesto, že úrodu budete mít zemědělci na svých polích dostatečnou, moc vám to přejeme, stejně tak přejeme příjemný poslech Hitu Krokodýla.

Si traci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Minimální zálohy se snižují a právě na to se i zaměříme teď ve vysílání Krokodýla. Podrobnosti pro nás má Petra.
1: Minimální zálohy na sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných se od července snižují. Kdo od ledna platil víc, může požádat Českou správu sociálního zabezpečení o vrácení rozdílu nebo si peníze nechat započítat na další platby.
0: Požádat tedy můžete, minimální zálohy jsou snížené, teď ale zvýšená hlasitost. Jdeme za dalšími hity. Jarek přeje krásný poslech.
2: Chcel by som nájsť takého človeka, čo tak jak ja sa oblieka, na prvý pohľad by vedel, či som stál, či sedel.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

s těmi nejnovějšími. A do toho to nejlepší z českých hitů. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

Je dobré mít se kam vracet. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Potkají se dvě kamarádky a ta jedna se ptá druhé. Hele, jak je možné, že ti ten tvůj dává tolik peněz, když říkáš, že je kela komej? No to je jednoduchý. Pokaždý, když se spolu pohádáme, tak mu vyhrožuju, že se odstěhuju k mamince. No ale kde bereš ty peníze? On mi dává vždycky peníze na vlak.

Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne. Teď už nejsem

Je dobré mít se komu svěřit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
1: A na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Gloria Gaynor na rádiu Krokodýl Hit z roku 1978 dozněla přesně minutu před půl šestou. Dobré ráno, dobrý den. A pro někoho třetí, pro někoho druhý pracovní den tohoto týdne. Každopádně je tady středa, tedy bez ohledu na to, jak jsou svátky nebo nejsou, třetí den 28. týdne, středa 8., kdy slaví svátek všechny nory, tak my gratulujeme. No a pogratulovat můžeme třeba i zpěvačce Joan Osborne. Dneska slaví 64. narozeniny a dívám se, že třeba takový Petr Kotwald slaví dneska narozeniny 67. Samozřejmě, že i tyhle data a události taky probereme. Máme tady drobné přehánky, dívám se, že teď to jde takhle kolehce nad hlavou, nad Meziříčím a troufám si říct, že ten pás té oblačnosti dojde i k městu Brnu a možná nám tady taky spadne nějaká ta kapka. Nebylo by to špatné, byla vydána výstraha pro zvýšené riziko požáru tady u nás na Jižní Moravě. Je to nejenom nedostatkem vláhy a toho sucha, ale také silným větrem, takže i na to si budeme muset dát pozor. Dneska teploty do nějakých 27 stupňů, tak uvidíme, jak to nakonec s tím počasím dopadne. Co se týče silnic, teď pozor na D1 ve směru od Vyškova k Brnu na kilometru 216. Je tam odstavené auto, ale snad nijak zásadně provozu nepřekáží. To si myslím, že jako základní informace po ránu by stačilo. Tak dobré ráno, dobrý den.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 5 minut a bude 6:45, jak to dneska bude vypadat. Časně ráno, většinou velká oblačnost. Sem tam ještě můžou doznívat slabé přehánky, spíše ale v Bílých Karpatech. V průběhu rána a dopoledne bude oblačnost na severu ubývat a přes den bude převažovat polojasno, postupně občas i úplné jasno a nejvyšší odpolední teploty by měly být mezi 24 až 27 stupni. Dobré ráno.
2: Všichni běží do Unihobby. Sezónní výprodej je v plném proudu. Bazény, grily, slunečníky nebo třeba zahradní nábytek se slevou až 70%.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům.
4: Již od středy v nabídce. Oplatky a tak různé druhy za 5,90 a Thermix Maxi různé druhy za 13,90. Najdete v prodejnách Rapo.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: 5.59. To abyste jí nechybil, Kohoutku.
1: No, máme s tebe radost, když tě slyšíme.
0: Velkou, 3/4 minuty a bude 6 hodin. Přejeme vám dobré ráno. Máme středu 8. července, Nory slaví svátek. Ze studia Krokodýla dobré ráno přejí Katka Horáková.
1: A Tonda Kalé, krásnou středu vám všem. Brno vybralo firmu, která upraví budovu na náplavce pro potřeby kavárny. Víc už za chvíli.
0: Po 6. Duke Dumont. Britney Spears. A taky bude slza. Co dnešní počasí, tak sem tam máme drobné přehánky, tedy takový úzký pás, který teďka v podstatě je pod jedničce od Humpolce až po Velké Meziříčí a jde přesně od severu k jihu. Takže pár kapek můžeme očekávat. Jinak dnešní odpolední teploty 24 až 27 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Radní městské části Brno-Střed vybrali firmu, která upraví provozní budovu na Rulerově nábřeží u řeky Svratky pro potřeby kavárny. Práce za víc než 8

0: potrvají necelé 3 měsíce. Radnice zároveň připravuje výběrové řízení na provozovatele podniku.
1: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
0: Balvan uvolněný ze skály v Koželužské ulici ve Znojmě poblíž hráze tamní přehrady v pondělí poškodil zaparkované auto. Nikdo se nezranil, většinu skály pokrývají kovové sítě. Část masivu se ale sesunula v místě, kde sítě nejsou.
1: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
0: V Náměšti nad Oslavou začal druhý ročník dobrovolného vojenského cvičení pro středoškoláky. Dorazilo jich 128, o 68 víc než loni. Potrvá do 31. července. Obdobný výcvik pořádá armáda i na dalších vojenských útvarech. Úspěšná česká disciplína paralelní obří slalom snowboardistek zůstal v olympijském programu. O další medaile tak mohou usilovat úřadující vítězka Zuzana Maďarová či královna předchozích her Ester Ledecká. Rozhodla o tom exekutiva Mezinárodního olympijského výboru.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače rádia Krokodýl. Momentálně je provoz zatím celkem klidný. Očekávejte ale kratší zdržení ve Slatině v Brně na křižovatce ulic Římská a Tuřanka. A doprava zpomaluje také na Zvonařce u Dornichu. Silnější provoz řidiči hlásí převážně v pravém pruhu na dálnici D1 u Brna směrem na Vyškov před 96. kilometrem. Porouchané vozidlo stojí dále na 216. kilometru z Vyškova na Brno na D1, blokuje částečně krajnici a pravý pruh. A do 5 minut se zdržíte v Lipůvce na cestě ze Svitav do Brna. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: 2,5 minuty po 6. hodině na ní jste s Krokodýlem, přejeme dobré ráno.
1: Krásné ráno a také dnes pro vás Krokohlídka chystá zdravé a lehké svačinky úplně zadarmo. Podrobnosti už této hodince za chvíli, pojďte s námi.
2: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Letadlo havaruje a piloti se dohodnou, že každý půjde opačným směrem. Jeden den. Pak se vrátí a řeknou si, co našli. Když se tak stane, ptá se jeden druhého. Našel jsi něco? Vůbec nic. A ty? No mám dobrou a špatnou zprávu. No tak napřed tu špatnou. Našel jsem akorát hromadu velbloudího trusu. Fuj, a ta dobrá? No vydrží nám skoro na 2 měsíce.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 10 minut, to je čas, kdy se podíváme do historie na 8. červenec. Například 8. července roku 1337 král Jan Lucemburský se, již na jedno oko slepý, vydal na požádání francouzského krále Filipa VI. Pomoci Francii ve válce s Anglií. Království jako kancléř spravoval Bertold z Lipé. Můžeme také zmínit třeba rok 1547, kdy Pražané po porážce stavovského povstání kapitulovali. Na 600 měšťanů bylo odsouzeno ke konfiskaci majetku a ztrátě privilegií. V roce 1866 po bitvě u Hradce Králové vjelo do Prahy pruské vojsko. V roce 1908 pan Rudolf Těsnohlídek nastoupil do brněnské redakce Lidových novin. Je pověřen vedením rubriky Soudní síň. V roce 1992 bylo zahájeno druhé kolo první vlny kuponové privatizace. V roce 1997 NATO pozvala Česko, Maďarsko a Polsko ke vstupu do aliance v roce 1999. A v roce 2008 americká ministryně zahraničí Condoleezza Riceová a její český protějšek Karel Schwarzenberg podepsali v Praze smlouvu o umístění americké radarové základny na území České republiky. Co zmíníme ze světa? Například rok 1497, kdy Vasco da Gama vyplul na první přímou evropskou výpravu do Indie. Také se třeba můžeme mrknout na rok 1958, kdy deska z broadwayského muzikálu Oklahoma se stala první deskou, která obdržela takzvanou zlatou desku, což je označení, které se uděluje za milion prodaných nosičů. Teď už je to někde úplně, ale úplně jinde. Kdo pak dneska slaví narozeniny, tak když se podíváme, zjistíme, že to třeba zpěvák Petr Kotval, ten dneska slaví 67. narozeniny. Zpěvačka Joan Osborne slaví narozeniny 64. Herec Kevin Bacon slaví 68. narozeniny a modelka Lucie Hadašová slaví narozeniny 40. Kdo dneska slaví svátek, tak je to Nora. Pokud nějakou znáte, pogratulujte. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Britney Spears na rádiu Krokodýl 10 minut před půl sedmou, kdy máme venku, co se týče teploty, 20 stupňů, teda alespoň v centru Brna. Jinde je třeba o chlup víc, v Břeclavi tam mají 21, jinde o chlup míň, třeba ve Vyškově tam je stupňů 19. Nejchladněji v doslechu a v dosahu Krokodýla teď ve Žďáru nad Sázavou, tam mají pouze 14,5 stupně. Odpoledne 24 až 27.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Ústavní soud v Brně včera zamítl část stížnosti bývalého ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka, která se týkala rozhodování soudů o jeho vazbě a opatření, která vazbu nahrazují. Ludvík se kvůli tomu obrátí na Evropský soud pro lidská práva. Při letošní zbraňové amnestii odevzdali lidé 5918 zbraní, přes 213 tisíc kusů střeliva, více než 2600 kusů munice a zhruba 64 kilogramů výbušnin. Více zbraní než letos přinesli lidé jen před 17 lety. V blízkosti hotelu v centru Damašku, kde na úterý nocoval francouzský prezident Emmanuel Macron, vybuchly dvě nálože. Podle syrského ministerstva vnitra exploze nastaly mimo bezpečnostní zónu vymezenou v okolí hotelu a nepředstavovaly pro budovu přímou hrozbu. Matyáš Vacek se po úniku 10členné skupiny posunul na třetí místo průběžného pořadí Tour de France. 24letý český cyklista při debutu na nejtěžším etapovém závodu pomohl k triumfu dánskému kolegovi Pedersenovi, sám projel cílem jako desátý. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Dyton.
5: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
1: Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: celou jižní Moravu.
1: Máme půl sedmé, jdeme si dát nějakou lehkou svačinku, jako vepřoknedlo, zelo se šesti jako dobrý, ale není to nic moc lehkého.
2: Není to lehké, ale já mám paradoxně tyhle těžký jídla v letě nejradši. Fakt? Nechápu proč.
1: Takže třeba svíčková se šesti a tak, jo?
2: Jo, může být. Se šesti ne, se čtyřma by stačilo. Ale pokud vy to máte naopak, tak mezi vás rozdáváme zdravé lehké svačinky od Racia a takhle to vypadalo v ulicích včera.
3: Krokohlídka dělá radost, tady děláme úsměv. Dobrý den.
4: Dobrý den, děkujeme za svačinku, dělala nám radost. Jdu kolem a potěšilo mě rádio Krokodýl.
5: Děkuji rádiu Krokodýl za zdravou svačinku, mám radost.
1: I dneska budeme rozdávat svačinky, těšte se na nás odpoledne na Staré osadě.
0: Dopravní servis rádia Krokodýl.
1: Vyrážíme na silnice, slovo má Jakub.
6: Hezké ráno pro všechny posluchače rádia Krokodýl. Momentálně je provoz zatím celkem klidný. Očekávejte ale kratší zdržení ve Svatině v Brně na křižovatce ulic Římská a Tuřanka. A doprava zpomaluje také na Zvonařce u Dornichu. Silnější provoz řidiči hlásí převážně v pravém pruhu na dálnici D1 u Brna směrem na Vyškov před 96. kilometrem. Porouchané vozidlo stojí dále na 216. kilometru z Vyškova na Brno na D1. Blokuje částečně krajnici a pravý pruh. A do 5 minut se zdržíte v Lipůvce na cestě ze Svitav do Brna.
1: Dívám se tak na D1 kolem Jihlavy, tam teďka celkem dost prší, jinak se nám tady tvoří kolona právě za D1 od Jihlavy ve směru na Havlíčkův Brod, kde se řeší nehoda dvou osobních aut. Provoz je řízen Kyvadlově a kolona je v obou směrech. Jsou tam i záchranáři, tak pozor na to.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6.36, to je čas, kdy jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Řečkovicích jsme se ptali, co je to trafika.
3: To jsou takový novináři, který dělají to třeba ty časopisy a tak.
4: Trafika je, že se tam prodávají cigarety, preclíky a časopisy.
5: Třeba se tam prodávají nějaký bonbonky a musíš zaplatit.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Časný hox na Krokodýlu 5 minut před 6:45, kde má pro vás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tunda předpověď počasí.
0: Vypadá to, že každou chvíli začne pršet, alespoň podle toho nebe, i když je tady jedna drobná přehánka, která je v téhle chvíli na západ od Brna, jde od severu k jihu, uvidíme, jestli i lehce zasáhne město Brno. Co se týče teploty, tak v centru Brna máme v téhle chvíli nějakých 20 stupňů, odpoledne by to mělo být mezi 24 až 27.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Na většině území Jihomoravského kraje je kvůli suchu a větru vyšší riziko vzniku požárů. Platí od včerejšího poledne do odvolání. Výstrahu meteorologové vyhlásili téměř pro celý kraj. Premiér Andrej Babiš a prezident Petr Pavel včera odjeli na neformální večeři na summitu NATO ze stejného hotelu, ale v separátních kolonách. V takovém duchu se ostatně nesl celý včerejší den v Ankaře. Na neformální večeři seděli každý u jiného stolu. Babiš na dnešním jednání pronese přibližně 5-minutový projev. V něm se chce věnovat mimo jiné otázce navyšování obranných výdajů. Vůdkyně francouzské krajní pravice Marine Le Pen chce příští rok kandidovat v prezidentských volbách, řekla to po včerejším verdiktu odvolacího soudu, který sice uznal vinou ze zneužití veřejných prostředků, ale zkrátil původní délku zákazu kandidovat na veřejné funkce. Tenistka Karolína Muchová se probojovala do semifinále Wimbledonu, porazila včera Japonku Osakovou 7-6-6-4. Na trávě se podle svých slov cítí nejlépe v životě, a to i přesto, že má na ní silnou alergii. Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupily do čtvrtfinále 4 hry. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Rádio Krokodýl.
11: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

triko trikoloru, i když to neděláváme často, i když to neděláváme často.

0: Moravě. 9 minut a bude 7 hodin. Přejeme vám dobré ráno.
1: Hezké ráno a víme, že družice Kostka, kterou vyvinula, sestavil studentský tým z VUT v Brně, od včerejška krouží na oběžné dráze Země. Startu rakety Falcon 9 společnosti SpaceX včera v aule Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií přihlíželi desítky studentů i další diváků. Tým teď čeká náročné období, kdy bude kontrolovat a testovat funkce družice. Kostka bude Zemi obíhat 3 až 5 let. No a další česká družice vyletí na oběžnou dráhu na konci roku 2027. Bude to družice Brno-Sat, kterou společně připravují Hvězdárna a Planetárium Brno, VUT v Brně, taky Masarykova univerzita a společnost SpaceManic. No a tvar této družice popisují tvůrci jako krabici na lahev vína s konzervou tuňáka na vrcholu. Jinak brněnská Hvězdárna plánuje do této družice doplnit i videovzkazy Brňanů pro případné mimozemské civilizace i obrázky dětí z brněnských mateřských škol v digitální formě.
0: Bylo hezky, třeba ještě by tam byl nějaký jakože Antecově pozdrav od těch
1: Brňáků.
0: Mně se vždycky hrozně líbí, když se dívám na ten start nějaký ty rakety a ono se jako nepovede, což se občas stane. A třeba taková družice, kterou teďka tady dělají na VUT, jako je vníveč, nic, rozpadne se na prach a několik let práce spousty lidí.
1: No a dívej se, teď je na oběžné dráze.
0: Gratulujem.
1: To musela být velká radost.
2: Dobré ráno Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Kru.

0: Tak tohle jsou ale Farmn tady u nás na Radiu Krokodýl. 2 minuty před 7 hodinou raní.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Kutile, chceš být pánem svého času? Objednej si zboží online a vyzvedni si ho na prodejně v Unihobby. Nákup máš svouknutý raz dva.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
0: 3:15 a bude 7 hodin ráno. Jste s Krokodýlem, Katka má nachystané další zprávy. Dobré ráno.
6: Hezké ráno. Hasiči od noci likvidují požár skládky u Brna. Podrobnosti už za chvíli.
0: Po 7 Ed Sheeran a Justin Bieber. Wenga Boys. A taky Miraj. Máme zataženo, sem tam máme taky drobné přehánky. Co se týče teploty, tak ty nejsou nijak nízké, ale zase ani nijak vysoké. V Brně máme 20 stupňů, v Vyškově 18, v Břeclavi máme 21, odpolední maxima do 27.
7: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Je 7, hezké ráno.
7: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Hasiči likvidují požár skládky u Bratčic na Brněnsku. V noci kvůli velkému počtu jednotek vyhlásili 3. stupeň poplachu. K ránu dostali oheň pod kontrolu. 2 hasiči se zranili, 1 byl převezen do nemocnice. Hašení komplikoval silný vítr i náročný terén. Zásah potrvá asi ještě několik hodin.
7: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
6: Se začátkem prázdnin roste na jižní Moravě zájem o vodácké výlety, třeba na meandrech Dyje nebo na řece Moravě na Hodonínsku. Lidé si půjčují lodě, kánoje i paddleboardy. Ceny zůstaly podle provozovatelů většinou stejné jako loni.
7: Rádio Krokodýl, Svitavsko.
6: Moravská Třebová plánuje rozšíření průmyslové zóny Západ o dalších 16 hektarů. Na městských pozemcích směrem ke Svitavám připravuje nové plochy pro investory, vybudování inženýrských sítí a páteřních komunikací.

0: Mezinárodní olympijský výbor předběžně zrušil po téměř 3 letech suspendaci ruského olympijského výboru. Jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028 v Los Angeles. Český olympijský výbor s tímto rozhodnutím nesouhlasí.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Co nového na silnicích nám prozradí Jakub.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na cestě ze Svitav do Brna na průjezdu Lipůvkou došlo ke srážce osobního vozidla s motorkářem. Kolona má 1,5 km. V Brně vázne doprava na Poříčí do centra před Vídeňskou a v obou směrech je silnější provoz na ulici Zvonařka. A zdržíte se okolo 5 minut také na silnici 50 před Holubicemi na cestě z Uherského Hradiště do Brna. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Kupil Šar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 7.02, to je čas, kdy na Krokodýlu chystáme brněnské Hantec.
1: Ano, budeme soutěžit, tak si to nenechte ujít, zůstaňte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Baví se dva chlapy a jeden se ptá Karlika, jestli doma mi je nádobí. Já? Já jsem doma nikdo. Jak to? No tak manželka vždycky přijde domů a říká, někdo by měl vynést koš, někdo by měl jít nakoupit.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 10 minut tomu budeme se věnovat činnosti, kterou jsme se chtěli věnovat teď hned na několik hodin. No, dostaneme se k tomu nejdřív, o co soutěžíme. Máme tady pro vás voucher na konzumaci v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika celkem 5x v Brně. Takže záleží na vás.
2: A poukaz může být vás, když se jako teď jako první dovoláte do studia Krokodýla na linku 603 103 103 a Ženek je připraven.
1: Rádio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, telefonu Eva.
1: Evi, dobrý den, kde pak jste v téhle chvíli?
3: Teď jsem v Novém Liskovci v bytě a přemýšlím, jestli jít zalívat na zahradu nebo ne.
1: Běžte, pršet nemá. Může se žádný ptát?
3: A tak jste mě nepotěšili teda.
1: No, nepotěšili,
2: no, vypadá to venku, že jo, ale prý ne.
1: Ale prý ne, že prý ne. Tak, Žanek se ptá, poslouchejte dobře.
4: Komite, co to znamená odklapat do šlávcí mrý?
1: Odklapat do šlávci mry, co to může znamenat?
3: No, předpokládám, že by to mohlo být něco takového, že odejít do ložnice nebo jako ubrat se.
1: Ano, to je činnost, které bychom se jako fakt chtěli teď věnovat. Žanek nám to potvrdí.
4: Odklapat do šlávci mry znamená odejít do ložnice.
1: Takže vy jdete v téhle chvíli na zahradu, ne do ložnice.
3: Ano, ano, ano.
2: Z ložnice na zahradu.
3: To je skoro to teď.
1: Vyhrála jste, gratulujeme.
2: Blahopřejeme.
3: Děkuji pěkně.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.

0: 7 hodin a 18 minut posloucháte Krokodýla a v ten samý čas tady s Katkou zkoumáme ty meteorologické radary, které ukazují, že by tady mělo pršet.
1: Zatím nic.
0: Nic. Jako, není to nic intenzivního, ale tak jako nějaké ty přehánky dneska dopoledne a po ránu asi budou. Odpoledne by to mělo být s teplotami až do příjemných 27 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Ústavní soud Brně dnes vyhlásí nález ke dvěma starším verdiktům soudů nižších instancí, které rozhodovaly o vazbě pro Tomáše Jiříkovského z bitcoinové kauzy. Jde o jednu z 6 dosud nerozhodnutých ústavních stížností Jiříkovského. Do letošního 2. ročníku dobrovolného vojenského cvičení armády se v Česku zapojí víc než 1000 plnoletých středoškoláků. V kasárnách Hradní stráže na Pražském hradě včera do výcviku nastoupilo 49 z nich. Následující 4 týdny je čeká základní praktická i teoretická vojenská příprava. Prince Harry spolu s dalšími 6 celebritami prohrál soudní spor s vydavatelem 2 deníků kvůli údajnému nezákonnému získávání osobních informací. Všechny žaloby byly zamítnuty, protože žalobci nedokázali svá tvrzení prokázat. Celebrity obvinili vydavatelství, že je léta odposlouchávalo. Fotbalisty Artisu Brno posílil senegalský útočník El Hadji Ndiaye. Prvoligový nováček na webu uvedl, že s 26-letým hráčem podepsal 2letou smlouvu. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
0: No prosím, já jsem se shodl to jméno toho hráče.
1: El Hadji Ndiaye.
0: Děkujeme.
1: Je to takový jazykodlam.
0: 7 hodin 19 minut, dobré ráno.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
8: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
9: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Radio Krokodýl.
1: Poslouchám Radio Krokodýl.
0: Poslouchám Radio Krokodýl.
2: Ty jsi jako já jsem jako ty. Oba dva bychom si dali pizzu.
3: Pořádnou pizzovou nedílku, ale můžete mít vy posluchači Krokodýla, když nám napíšete, kde Krokodýla posloucháte, kolik vás tam je a proč bychom měli přijet s tou pizzou právě za vámi.
2: A prosím pěkně, přijede i samotný Ital Piero Caruso z Caruso Pizzy. Pište to na studio@krokodil.cz.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Jdeme zkontrolovat silnice, slovo má v téhle chvíli Kuba.
5: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na cestě ze Svitav do Brna na průjezdu Lipůvkou došlo ke srážce osobního vozidla s motorkářem. Kolona má 1,5 km. V Brně vás doprava na Poříčí do centra před Vídeňskou a v obou směrech je silnější provoz na ulici Zvonařka. A zdržíte se okolo 5 minut také na silnici 50 před Holubicemi na cestě z Uherského Hradiště do Brna.
2: Pozor, tak jdejte na D1, kilometr 180 ve směru k Brnu, je tam u Krajnice odstavený karavan, tak na něj dejte pozor, kdybyste o čemkoliv dalším věděli, tak nám dejte vědět, buď přes linku řidičů, anebo přes naši aplikaci.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 4 minuty po půl osmé si jdeme škytnout za dětmi.
2: Ve školce v Králově Poli jsme se ptali právě, proč lidé někdy škytají.
3: Když se hodně napijou, tak potom škytají. A nebo ze žízně, že mají žízeň. Když je jim třeba zima. Když ještě je let, lidi štěkají, protože na ní nikdo myslí. Když štěkají, tak se musí napít studené vody.
1: Já tím přemýšlím, já jsem snad ještě letos neškytal.
2: Já ani neštěkala, musím říct.
1: Ne, dobře.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Dali jsme si Roxety tady u nás na Krokodýlu 8 minut po půl osmé. Sem tam máme přehánky, jdou od severu k jihu. Někdy ano, někdy vůbec ne. Jak to máme s teplotou? Vyškov hlásí necelých 19, Břeclav 21, město Brno hlásí v téhle chvíli 19,5 stupně. Odpoledne by to mělo být do 27 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Ústavní soud v Brně včera zamítl část stížnosti bývalého ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka, která se týkala rozhodování soudu o jeho vazbě a opatření, která vazbu nahrazují. Ludvík se kvůli tomu obrátí na Evropský soud pro lidská práva. Při letošní zbraňové amnestii odevzdali lidé 5918 zbraní, přes 213 000 kusů střeliva, víc než 2600 kusů munice a zhruba 64 kg výbušnin. Více zbraní než letos přinesli lidé před 17 lety. Americká armáda dnes oznámila, že podnikla sérii útoků proti Íránu. Jde podle ní o odpověď na íránské údery proti třem komerčním plavidlům, která proplouvala Hormuzským průlivem. Argentinští fotbalisté porazili v osmi finále mistrovství světa Egypt 3-2, přestože ještě 12 minut před koncem prohrávali o 2 góly. Posledními čtvrtfinalisty se stali fotbalisté Švýcarska. Udolali Kolumbii až po výhře 4-3 na penalty. Po základní hrací době i prodloužení skončilo utkání bez branek. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
3: Již od středy v nabídce. Oplatky a tak různé druhy za 5,90 a Thermix Maxi různé druhy za 13,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
6: Všichni běží do Unihobby. Sezónní výprodej je v plném proudu. Bazény, grily, slunečníky nebo třeba zahradní nábytek se slevou až 70%.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
9: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu. Hey, what a perfect day.

0: Larson.
1: Dámy a pánové, blbec nakonec.
2: Pokud máte být někde v 8, máte tam být za 11 minut. Dobré ráno.
3: Hezké ráno a teď jedno důležité varování. Přátelé, pokud často cestujete po vlastní ose, objednáváte si ubytování přes webové platformy, buďte velmi opatrní, protože poté, co pobyt rezervujete, vám v dalších dnech může přijít třeba přes WhatsApp informace, abyste na zaslaný odkaz zadali údaje k vaší kartě nebo doplatili zbytek ceny za pobyt. Tak to prosím ignorujte nebo napište přímo do místa ubytování, jestli nejde o podvod. Stalo se to i nám. Taky jsme si rezervovali hotel, ano, všechno se dělo v té zprávě, rezervace, termín, takže zpráva vypadala velmi věrohodně, nicméně nám přišlo podezřelé, že ti ta infoška přijde přes WhatsApp, se nestává, no a tak jsme se informovali přímo na hotelu a ten potvrdil, že nic neposlal a že skutečně se tyto pokusy o podvod dějí, což potvrzuje i česká policie. Podvodníci totiž ukradnou přístup k účtu ubytovacího zařízení, stáhnou si data o rezervacích, no a když je ta rezervace nezaplacená, tak vám napíšou, abyste zaplatili. No a když se to stane těsně před odjezdem, tak samozřejmě v tom spěchu, stresu, člověk má strach, že mu to ubytování propadne,
2: odklikne,
3: že nebude mít místo, pošle i ty peníze, pošle informace ke kartě a už je z toho problém. Tak kdyby už se to stalo, že neletíte, tak prosím okamžitě zablokujte kartu a nahlaste to bance.
2: A kolik jste přišli?
3: O nic, my jsme to ignorovali.
2: Je takhle. Takže takhle prosím vás, ignorovat, když vám třeba napíšou z finančního úřadu, že dlužíte peníze, ignorujte.
3: Cokoliv, co když jde o peníze, když po vás někdo bude chtít, tak prostě nic, nereagovat.
2: A obálka s modrým pruhem od policie za pokutu, ignorujte. Dobré ráno.
4: Děkujeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýlu.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zveme vás na festival Planet Brno. Od 6. do 12. července se Kraví hora promění ve vesmírné centrum pod širým nebem. Přijďte si prohlédnout obří modely planet, užít si letní kino, přednášky, výstavy i program v digitáriu. Festival Planet Brno. Každý den od 14 hodin až do 11:30 večer a vstup je zdarma. Více na festivalplanetbrno.cz.
0: Rádio Krokodýl.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
6: Bude 8 hodin a vyladíte k Rádiu Krokodýl i dneska ve středu 8. července. Nory dneska slaví svůj svátek. A Katka nachystala další zprávy, o čem pak?
7: Hezké ráno, při nočním požáru chaty na Znojimsku zemřel člověk, další informace ve zprávách.
6: Co dáme po 8? Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Zahrajme Ace of Base. A bude i poetika. Dnešní odpolední teploty by se současných, dejme tomu nějakých 20, co máme v Brně, měly dostat až na příjemných 27 stupňů. A k tomu sem tam přehaňky.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
9: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Přeji hezké ráno.
9: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Radní městské části Brno Střed vybrali firmu, která upraví provozní budovu na Rulerově nábřeží u Svratky pro potřeby kavárny. Práce za víc než 8 milionů potrvají necelé 3 měsíce. Radnice zároveň připravuje výběrové řízení na provozovatele podniku.
9: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
7: Při požáru chaty poblíž Bítova na Znojemsku zemřel v noci na dnešek člověk. Žena se středně těžkými popáleninami byla převezena do brněnské nemocnice. Kvůli zásobování vodou bylo potřeba vyhlásit druhý stupeň požárního poplachu. Proč začalo hořet, se zjišťuje.
9: Rádio Krokodýl. Jihlavsko.
7: Protialkoholní stanice v Jihlavě přijela v červnu 153 lidí, letos nejvyšší počet za jeden měsíc. Za první půl rok v ní střízlivělo 845 lidí, loni za celý rok 1662. Nejvytíženější měsíc letošního roku potvrzuje celkově stoupající tendenci počtu zadržených. Úspěšná česká disciplína paralelní obří slalom snowboardistek zůstal v olympijském programu. O další medaile tak mohou usilovat úřadující vítězka Zuzana Maďarová či královna předchozích her Ester Ledecká. Rozhodla o tom exekutiva Mezinárodního olympijského výboru.
9: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
6: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Kuba.
10: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na cestě ze Svitav do Brna na průjezdu Lipůvkou výrazně blokuje provoz nehoda osobního vozidla s motorkářem. V obou směrech mají kolony přes 3 kilometry a uspává se i cesta po silnici 379 od Šebrová Kateřiny. V Brně se uspává Řídská ulice do centra před Tuřankou, jinak je provoz

0: ve městě zatím bez výraznějších komplikací. A s přerušovanou kolonou počítejte na příjezdu do Brna z Prahy po dálnici D1, momentálně od Popůvek. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Kuptilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 8.02 to je jedno číslo a další důležité číslo má pro nás Katka.
1: Krásně kulaté, 109 tisíc korun ve hře za náš krokodýlí zvuk už za pár minut.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Tichá noc plná hvězd a dva mladí v objetí na louce. Cítíš to, co já? Ano. A kdyby si vzal baterku, nemuseli jsme si do toho sednout.

0: Pojď sem.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
2: 9 minut po 8 hodině jdeme hrát o peníze.
3: 109 tisíc korun ve hře právě teď na lince 603 103 103.
2: Což se úplně stihlo, tady tohle, co jak jako...
3: Bylo to rychlý, co?
2: Byla hrozně moc rychlá. Tak, 603 103 103, to je telefon sem k nám. Dobrý den, kdo pak na něm?
4: Zdravím, David.
2: Dobrý den, Davide, kam my vás zdravíme?
4: Do práce, do mokré.
2: Mokra, Horákov?
4: Ano, jo, cementárně.
2: Do cementárny, tak zdravíme. Hmm. Snad nám to nestvrdne úplně všechno tady. Co máte pro nás za hezký tip?
4: No, mně přijde, jak kdyby to bylo nametání smetáčkem na lopatku.
2: Kdy jste tuhle činnost prováděl naposledy?
4: Včera večer.
2: Fakt?
4: Jo, v garáži jsem klidil.
2: Jo, aha, tak to jo. Dobře, tak jdeme zametat. Tam ten vlasec úplně vidím a slyším, jak
3: mohlo by
2: tu
3: to být,
2: lopatku drhne. Co říká arbitr?
3: Tak ale zase stejná odpověď, zase ne.
2: Je nám líto, někdy příště.
4: To se nedá nic dělat, jasně.
2: Mějte se pěkně.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali.

0: Sixpin od Richera na Krokodýlu 11 minut před půl devátou. Přehánky už nám přešly přes město Brno, možná jsem tam někde drobně poprchává. Dívám se, že tady třeba Milešovice, Loučky, Nesvačilka, Blažovice, tam teď jsou ty přehánky, ale není to nic zásadního a intenzivního. Dnešní odpolední teploty už bez přehánek k 27 stupňům.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Na většině území Jihomoravského kraje kvůli suchu a větru vyšší riziko vzniku požáru. Platí od včerejšího poledne do odvolání. Výstrahu meteorologové vyhlásili téměř pro celý kraj. Premiér Andrej Babiš a prezident Petr Pavel včera odjeli na neformální večeři na summitu NATO ze stejného hotelu, ale v separátních kolonách. V takovém duchu se nesl celý včerejší den v Ankaře. Na neformální večeři seděli každý u jiného stolu. Babiš na dnešním jednání pronese přibližně 5-minutový projev. V něm se chce věnovat mimo jiné otázce navyšování obranných výdajů. Vůdkyně francouzské krajní pravice Marine Le Pen chce příští rok kandidovat v prezidentských volbách, řekla to po včerejším verdiktu odvolacího soudu, který sice uznal vinou ze zneužití veřejných prostředků, ale zkrátil původní délku zákazu kandidovat na veřejné funkce. Tenistka Karolína Muchová se probojovala do semifinále Wimbledonu, porazila včera Japonku Osakaovou 7-6-6-4. Na trávě se podle svých slov cítí nejlépe v životě, a to i přesto, že má na ní silnou alergii. Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupili do čtvrtfinále 4 hry. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: FinCrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka FinCrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny, v příchutích čedar a zakysaná smetana s cibulkou. FinCrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
4: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom. Tyton.
7: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
10: Trafíte se?
11: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
12: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
13: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
14: Jsi všude zdejší, všude je fajn.

0: a celou Jižní Moravu.
1: Každý den vyrážíme do ulic Brna a Jižní Moravy a rozdáváme osvížení v podobě letních, zdravých, lehkých svačinek od Rácia. Jak vám chutnalo včera? Pojďte si to poslechnout.
2: Kroku hlídka dělá radost, tady děláme úsměv. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkujeme za svačinku, dělala nám radost.
4: Jdu kolem a potěšil mě Rádio Krokodýl.
5: Děkuji Rádio Krokodýl za zdravou svačinku, mám radost.
6: No a radost vám budeme dělat i dneska. Na svačinky od Krokodýla se těšte odpoledne, a to na Staré osadě v Brně. Stavte se.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Silnice a Kuba.
7: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na cestě ze Svitav do Brna na průjezdu Lipůvkou výrazně blokuje provoz nehoda osobního vozidla s motorkářem. V obou směrech mají kolony přes 3 kilometry a ucpává se i cesta po silnici 379 od Šebrová Kateřiny. V Brně se ucpává Řípská ulice do centra před Tuřankou, jinak je provoz ve městě zatím bez výraznějších komplikací. A s přerušovanou kolonou počítejte na příjezdu do Brna z Prahy po dálnici D1. Od Popůvek.
1: Pozor taky dejte na Blanensku v Lažánkách, kde nabouralo osobní auto do plotu. Šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
8: Děkujeme vám.
0: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Máme 6 minut po půl deváté.
2: A ve školce nás se ptáme, kdo je to sprosťák.
3: Jo, ty lehký. Třeba sprosťák říkat sprostý slova.
4: Třeba hrajme něco sprostýho vždycky. Když něco se mu nelíbí, tak řekne na to sprostý slovo.
5: Někdo křičí úplně.
6: Tak protože je to takovej nehodnej pán a prostě nemá třeba děti rád.
7: On není hodný a potom jde někdy do pekla.
1: Jsme teďka řešili, kdo slyšeli první sprostá slova a zjistili jsme, že jsou dvě varianty. Buď je to ve školce, anebo od rodičů, když se nezadaří.
2: No, u rodičů, to je klasika.
1: Třeba v autě.
2: Taky často chybuju.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Reach out.

0: 8:40 k tomu, jak nám to venku vypadá s počasím, hlavně jak to bude vypadat, tak ze současných nějakých 20 stupňů, které máme v centru, se nám to odpoledne dostane až na 27. Někde jsou možná drobné přehánky, ale ty by během dne měly ustat.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Ústavní soud v Brně dnes vyhlásí nález ke dvěma starším verdiktům soudů nižších instancí, které rozhodovaly o vazbě pro Tomáše Jiříkovského z bitcoinové kauzy. Jde o jednu z 6 dosud nerozhodnutých ústavních stížností Jiříkovského a neznamená to, že by mu ústavní soud musel vyhovět. Do letošního 2. ročníku dobrovolného vojenského cvičení armády se v Česku zapojí víc než 1000 plnoletých středoškoláků. V kasárnách Hradní stráže na Pražském hradě včera do výcviku nastoupilo 49 z nich. Následující 4 týdny je čeká základní praktická i teoretická vojenská příprava. Americká armáda v úterý zaútočila na desítky cílů v Iránu. Označila to za reakci na iránské útoky na 3 tankery v Hormuzském průlivu. Dnes se také v Bahrajnu a Kuvajtu rozezněly sirény. Iránské revoluční gardy poté oznámily, že zaútočili na americké vojenské objekty v těchto dvou zemích. Matyáš Vacek se po úniku 10členné skupiny posunul na 3. místo průběžného pořadí Tour de France. 24-letý český cyklista při debutu na nejtěžším etapovém závodu pomohl k triumfu dánskému kolegovi Pedersenovi. Sám projel cílem jako 10. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
5: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show Kůň, pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
7: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta je pizza. Prova la diferenza, zkuste rozdíl, teď i s rozvozem zdarma.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Radio Krokodýl.

0: krokodýl. O mužích. Jen dobře.
1: A to jako jde?
2: O tomhle policistovi to půjde zcela určitě.
1: Podrobnosti má mluvčí policie České republiky v Brně David Chalupka.
3: Dobré dopoledne. Dnešní příspěvek se ponese v duchu přísloví, že čert nikdy nespí. Já bych ho doplnil, že to platí i pro policistu. Ve Výškově se to potvrdilo během uplynulého víkendu, kdy jeden z našich kolegů začal pronásledovat dvojici zlodějů v podstatě ze své postele. Uprostřed noci ho probudili rány a řinčení skla. Když vyšel na balkon svého bytu, viděl dvojici mladíků, kteří se právě vloupali do nedaleké prodejny. Okamžitě zalarmoval kolegy a dál sledoval jejich pohyb. Když zloději z obchodu utekli, nezůstal jen u telefonátu. Ještě v pyžamu nasadil na své jízdní kolo a vydal se po jejich stopě. Díky své místní znalosti koordinoval pátrání, přivolal psovoda a společně s policisty a strážníky městské policie pomohl určit trasu útěku. Pátrání tak netrvalo dlouho. Oba podezřelí mladíci byli po pár desítkách minut dopadeni. Protože je policista bezpečně poznal, nezapírali a k vloupání se přiznali. Bohužel vzhledem k nízkému věku nejsou trestně odpovědní a tak byli předáni zákonným zástupcům. Přeji pěkný den a naslyšenou.
2: Děkujeme.
1: Tolik mluvčí policie David Chalupka, přejeme krásný den.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme

U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli od 700 gramů za 59,90 a Bohemilk trvanlivé mléko 1,5% v Bila klubu za 6,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: www.klimastyle.cz.
1: Za minutu bude 9, máme středu 8. července. Ze studia Radia Krokodýl vám hezké dopoledne přejí Katka Horáková.
2: A Tonda Kala, krásný den. Hasiči od noci likvidují požár skládky u Brna. Další informace ve zprávách.
1: Po 9. bude muzika z 90. let. Mezi 9. a 10. jako vždy, co dáme? Mojo Lady. Alex Party. A bude i Billy Joel. In the middle of the night. Venku se nám už krásně vyčasilo, vyjasnilo, už tam to nevypadá, že budou se ženit všichni čerti. Mraky už odešly, stále jdou dále, víc a víc na jich. Jak máme teplo? O, úplně moc ne. 19 stupňů máme v Brně, ve Vyškově 18,5, Břeclav ta hlásí stupňů 19, bez Znojmě je 20. Odpolední teploty by bez deště měly být do 27 stupňů.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Je 9, hezké dopoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Hasiči likvidují požár skládky u Bratčic na Brněnsku. V noci vyhlásili třetí stupeň poplachu. Kránu dostali oheň pod kontrolu. Dva hasiči se zranili. Zásah komplikoval silný vítr i náročný terén. V noci hořela i chata poblíž Bítova na Znojemsku. Požár si vyžádal jednu oběť.
4: Rádio Krokodýl. Blanensko.
2: Po střetu s osobním autem zemřel včera odpoledne na Blanensku motorkář. Podle předběžných informací motocykl začal předjíždět v momentě, kdy z protisměru vyjelo osobní auto. Motorkář nikdy neměl řidičský průkaz. V osobním autě cestovali tři lidé, včetně dítěte. Jeden z nich byl lehce zraněn.
4: Rádio Krokodýl. Svitavsko.
2: Moravská Třebová plánuje rozšíření průmyslové zóny Západ o dalších 16 hektarů. Na městských pozemcích směrem ke Svitavám připravuje nové plochy pro investory, vybudování inženýrských sítí a páteřních komunikací. Mezinárodní olympijský výbor předběžně zrušil po téměř 3 letech suspendaci ruského olympijského výboru. Jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028 v Los Angeles. Český olympijský výbor s tímto rozhodnutím nesouhlasí.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Pojďme se podívat na silnice, jak to tam vypadá, to nám řekne Kuba.
5: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na hlavní cestě ze Svitav do Brna v Lipůvce se již nehodu z rána podařilo odklidit a kolony se tam rozjely. V Brně očekávejte kilometrovou kolonu na Jihlavské ulici do centra před Vídeňskou a uspává se také ulice Zvonařská v obou směrech poblíž Dornichu. Převážně nákladní doprava tradičně zpomaluje na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy od Kývalky a zdržení na pár minut je také na Bratislav

0: D2 před Brnem od 3. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Globa asistent Jakub Tilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 3 minuty po 9. hodině.
1: My vám přejeme krásnou středu a startujeme 90ky v 9.
2: Rádio Krokodýl. 90ky v 9. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90ky v 9. Každý den po 9.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Rozhovor v hospodě. Prodám manželku za 1 korunu. A od druhého stolu se ozve. Fakt? A kolik bude stát aktivace?
3: 99. Celou hodinu vám hrajeme na krokodýl to nejlepší z 90. let.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: O hit vašeho života si píšete žádosti. Na program zavináč krokodýl.cz, to je milová adresa. Dneska napsala Nikča. Dobrý den, chtěla bych zahrát moji vzpomínku na 90. A to je písnička Don't Speak od No Doubt. Je to období, kdy jsem chodila do 7. třídy na základní školu v Bystrci a tehdy jste hráli z Krokodýla právě tuhle písničku. Díky za moji vzpomínku. Nikča z Brna.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Krokodýl na koupáku. 18 minut po 9. hodině vyrážíme na koupak, kde to jde i s poslechem krokodýla. Je spousta míst, například zdravíme na koupaliště Královo pole, kde pro vás mají připravený nádherný trávníček na slunění. Otevřeno má i oblíbený biotop Brno Jih, ideální pro ty, co chtějí přírodní koupání. A také úžasnou italskou zmrzlinu z nového zmrzlinovače. A otevřeno má samozřejmě i Kraví hora, takže plavky, ručníky a můžete rovnou vyrazit. A u toho ladit další devadesátky, London Beat, Rednecks a také třeba Lenny Kravitz. Hezké dopoledne, 11 minut před 9:30.
1: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Rádio Krokodýl, Tonda Kala.
3: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.cz.
9: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
11: Všude zdejší, všude je fajn.
12: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
13: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
12: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
14: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
16: Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
17: Je dobré mít přítele na celý život.
18: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: 4 minuty po 9:30 odletěl Lenny Kravitz Flyaway a teď přiletěl hit v jedné sekundě. Vaším úkolem je uhodnout z první sekundy jedné písničky, buď kdo to zpívá, nebo jak se to jmenuje. Když to uhodnete, vyhrajete 2 vstupenky na představení Kůň, pátý element. To je představení plné kaskadérských výkonů, akrobatických prvků a světelných scén ve westernovém městečku v Boskovicích. Telefonní linka je připravená 603 103 103. Hit v jedné sekundě taktéž zní takto.
2: 3, 2, 1, go!
1: Dva drnky na kytaru. Víc toho nebylo. Odtajníme si to samozřejmě. Jestli chcete, můžete volat a říct jasný, to přece zpívá, nebo to se jmenuje a to bych chtěl slyšet po vás. Krokodýl, dobrý den, děkuju, naschranou. První pokus se nezdařil. Nevím, jestli jste třeba na dovolené, nebo jestli se vám nechce přemýšlet, nebo jestli jste to nepoznali, to se taky stát může, ale nebudem to nějak protahovat. Telefon nám zvoní, uvidíme, kdo pak na něm. Krokodýl, dobrý den. Haló, Krokodýl, dobrý den. Jste tam přišla nějakou paní v nějaké velké místnosti, možná nějaká dílna, nebo páni úředníci, to nevím, ale každopádně nikdo nám tam nic neřekl. Radio Krokodýl, dobrý den. Haló. Telefone, jsi přehřátej nebo co? Teď zase takový vedro není. Vždycky tam vidím telefonní číslo a tím to tak jako končí. Dobře, tak 3, 2, 1, už jdeme pouštět. Milo, IO Technology, to byl dnešní hit v jedné sekundě. Vám všem pěkné dopoledne.
3: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Milo na Krokodýlu 8 minut po půl desáté. Dnešní hit v jedné sekundě vystřídají další devadesátky. Dáme si Texas. Makarenu. A do devadesátek na Krokodýlu patří také All for One, jejich I Swear. No to je krásný ploužáček. Hrajeme ho hlavně všem norám, které právě dneska slaví svátek. Hezké dopoledne.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz
3: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
4: A tož si ty hloupý v takém horku. O tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
3: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
4: No přece od Klimastylu z Hodonína.
5: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Kutile, chceš být pánem svého času? Objednej si zboží online a vyzvedni si ho na prodejně v Unihobby. Nákup máš svouknutý raz dva.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
10: Radio Krokodýl 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90 v 9. Každý den po 9. hodině. 90 v

0: Perfect day na Krokodýlu, krásná 90. minutu a čtvrt před 10. hodinou. Pěkné dopoledne.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Dopřejte si nové žaluzie nebo rolety vyšší kvality se čtyřletou zárukou od firmy Žaluzie Slavík, které vám vydrží v oknech dalších 15 až 20 let. www.žaluzie-slavík.cz
3: Radio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Co si dáme po 10. hodině? Například to bude Adele. Michael Sembello. A zahrajem také činasky.
5: Někdy se to prostě povede, stačí vteřin.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Od severu k jihu jdou sem tam přehánky, no, v podstatě už doznívají úplně všude. Jedna je teďka kousíček od Znojma, k Brnu se žádná další neblíží. V Brně máme 21 stupňů a po Moravě budeme dneska odpoledne měřit maximálně 27.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Pěkné dopoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Družice Brnosat, kterou společně připravují Hvězdárna a Planetárium Brno Vysoké učení technické, Masarykova univerzita a společnost Spacemanic, vyletí na oběžnou dráhu na konci roku 2027. Brno prostřednictvím Hvězdárny do projektu vložilo přes 6 milionů korun, které byly nutné na úhradu vynesení do vesmíru, sestavení části družice a celkovou propagaci.
3: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
7: Při požáru chaty poblíž Bítova na Znojemsku zemřel v noci na dnešek člověk. Další dva lidé se zranili. Příčina požáru je v šetření. Česká republika letos podle premiéra Andreje Babiše nesplní závazek vydávat na obranné výdaje 2% hrubého domácího produktu. Důvodem je to, že od předchozí vlády jeho kabinet získal rozpočet s deficitem ve výši 90 miliard korun. Česko je společně s Albánií a Slovinskem zemí, která na obranu v rámci NATO vydává nejméně. Sociální sítě v Austrálii zcela propadly v testu, zda kontrolují věk svých uživatelů. Poradci vlády zkušebně vytvořili 50 účtů s deklarovaným věkem 16 let. Napříč 9 platformám pravost tvrzení neskoumala žádná. Země přitom loni jako první na světě zakázala tyto platformy mladým do 16 let. Matias Vacek se po úniku 10členné skupiny posunul na 3. místo průběžného pořadí Tour de France. 24letý český cyklista při debitu na nejtěžším etapovém závodu pomohl k triumfu dánskému kolegovi Pedersonovi, sám projel cílem jako 10.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Bude provedena kontrola silnic, slovo má Kuba.
8: Hezké dopoledne pro všechny posluchače rádia Krokodýl. V Brně v Bauerově ulici směrem na Štířice u výstaviště bouralo osobní auto s kamionem. Kolona se tam ale netvoří. Ve městě je celkově provoz spíše slabší. Převážně pravý pruh zpomaluje na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Jihlavy od Kývalky a také po dálnici D2 ze Slovenska od exitu 3. A kvůli zúžení vázne doprava v obou směrech v Bučovicích na silnici 50 mezi Uherským Hradištěm a Brnem. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptilšar.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 20.

0: Máme středu 8. července a i dneska vám budeme zpříjemňovat den tím, že budeme rozdávat svačinky. Mimochodem, kde se rozdávali včera a kdeže to bude tedy dneska, tak to vám prozradíme během chvilky. Pěkné dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pan v cukrárně si objedná dort. Potom ho vymění za likér. Vypije ho a chce odejít bez placení. Prodavačka, no počkejte, a kdo bude platit likér? No za ten jsem vám přece dal ten dort. No ale ten jste taky nezaplatil. Vždyť jsem ho taky nejedl.
3: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Zajtem. Rádio Krokodýl.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Naše krokohlídka vyráží do ulic Brna a jižní Moravy a rozdává mezi vás lehké a zdravé svačinky od Ráci, a tak si pojďte poslechnout, kde jsme vám dělali radost včera.
2: Krokohlídka dělá radost, tady děláme úsměv. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkujeme za svačinku, dělala nám radost.
4: Jdu kolem a potěšil mě Rádio Krokodýl.
5: Děkuji Rádio Krokodýl za zdravou svačinku, mám radost.
1: Takhle jsme vám dělali radost včera v centru Brna, no a pochutnat si na svačince zdarma od Krokodýla můžete samozřejmě i dnes odpoledne. Nás vyhlížejte v Brně na Staré osadě.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
6: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
7: Bylo nebylo, v kraji Lišky Bystroušky jedno minigolfové hřiště. A na tom hřišti si našel zábavu každý, kdo tam přišel. Čeká tu na vás 14 drah propojených pohádkovým příběhem o Lišce Bystroušce od Rudolfa Těsnolítka. Přijďte si zahrát minigolf. Minigolf Liška Bílovicích nad Cvitavou. Pohádka, kterou si zahrajete. minigolf.luzanky.cz.
8: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude
11: je fajn. Je dobré nebýt nikdy sám.
0: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Kam vyrazit na oběd, aby vás to moc nestálo? Krokodýl vybírá brněnskou restauraci Na knoflíku, která dnes nabízí polévku bramboračku za 19 korun a k tomu třeba domácí lívanečky s tvarohem a povidly za 142 koruny. Tak vám přejme dobrou chuť.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: na čase být.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: A víme, že radní městské části Brno Střed vybrali firmu, která upraví provozní budovu na Rulerově nábřeží u řeky Svratky pro potřeby kavárny. Práce za víc než 8 milionů potrvají necelé 3 měsíce. Radnice zároveň připravuje výběrové řízení na provozovatele podniku. Hlavní část tohoto podniku s výhledem na řeku Svratku je v úrovni ulice Poříčí a nabídne prostor s kapacitou 60 hostů a navazující terasu pro dalších 50 lidí. Ve spodním patře na úrovni náplavky pak bude bar s výčepem. No a než se dočkáme, tak už tento týden se otevře první podnik, další dva se přidají v průběhu příštího týdne. Tak se máme na brněnské náplavce na co těšit.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.

0: Dyton.
1: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Již od středy v nabídce. Oplatky Atak různé druhy za 5,90 a Thermix Maxi různé druhy za 13,90. Najdete v prodejnách Rapo.
3: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie. Rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta je pizza. Prova la diferenza, zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
6: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Český park čeká velká proměna dětského hřiště, i o tom budeme mluvit za chvilku.
1: Kilian Gang Camp opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Grayson, Smola a hrušky a taky Alžběta. Lístky na kiliangang.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
4: Po 11. na Krokodýlu chystáme Miley Cyrus. Taky Bryana Adamse. A zaspívá Sebastian.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
4: Oblačnost nám od severu postupně ubývá, přes den bude převažovat polojasno, postupně občas i jasno a teploty 24 až 27 stupňů.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
0: Pěkné dopoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
0: Největší brněnský park Lužánky čeká velká proměna dětského hřiště, které nově nabídne šplhání po síti, skluzavky nebo pružinové desky. Hotovo má být do konce roku. Vybavení hrací plochy už částečně neodpovídá současným požadavkům na kvalitu, bezpečnost a atraktivitu veřejného prostoru. Město na opravu přispěje přes 3,5 milionu korun. Ministerstvo zdravotnictví připravuje na doporučení Světové zdravotnické organizace plán na zvládání extrémních veder. Jeho cílem má být ochrana těch nejzranitelnějších. Sama organizace nebezpečí spojené s oteplováním přirovnává k pandemii covidu. Proběhnout má například analýza zdravotních rizik a nastavení systému včasného varování. Západní a jihozápadní Evropa čelí další výrazné vlně veder, a to jen krátce po rekordních červnových vedrech. Teploty ve Francii, Španělsku a Portugalsku stoupají nad 40 stupňů a ve Francii vedro nepoleví po celý týden. Do Česka se dostane jen okraj velmi teplého vzduchu ze západní Evropy. Česká golfistka Sára Kousková se chystá na třetí major v kariéře. Zítra ve Francii nastoupí k prvnímu kolu turnaje Amundi Evian Championship a chce dopadnout lépe než loni, kdy po nevydařeném úvodu obsadila 130. místo.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
4: Pěkné dopoledne taky všem řidičům a jak se jezdí, to ví Jakub.
6: Hezké dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Bauerově ulici směrem na Štířice u výstaviště stále jeden jízdní pruh blokuje nehoda osobního vozidla s kamionem. Doprava zpomaluje na Jihlavské ulici před Vídeňskou na úrovni Hřbitova. A silnější provoz hlásí řidiče také ze Zvonařky u Dornichu na cestě od výstaviště. A silnější provoz převážně v pravém pruhu. Očekávejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy momentálně od 180. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Globáci sám se Jakub Tilšára.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: minuty po 11. Krásné dopoledne vám přeje z Krokodýla Katka Horáková, no a před námi Krokodýl Cestovatel. Tentokrát se budu ptát na název jeskyní v Moravském Krasu. Za malou chviličku vám dám šanci hádat a vyhrát poukaz na pizzu, tak buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Zítra mi Pavel vrátí peníze, které jsem mu půjčil. A vydám se k moři. No a co, když tě je nevrátí? No, tak pojede k moři on.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: krokodýlu je pro vás připravena soutěž a vy můžete hned teď vytáčet číslo 603 103 103 a soutěžíme o voucher na konzumaci v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika 5x v Brně. No a mám pro vás nápovědy, budu se dneska ptát na název jeskyní v severní části chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Jejich objevitelem je Karel Absolon, postupně je prozkoumával v letech 1909 až 1933. Tímto místem protéká řeka Punkva, no a na toto místo se napojuje propast Macocha a je součástí systému Amatérská jeskyně. Tak zajímá mě, jak se tyhle jeskyně jmenují, pokud víte, tušíte, tak volejte studio 603 103 103, linka je volná, je vám úplně k dispozici. Pizza bude okamžitě vaše, jakmile mi řeknete, jak se ty jeskyně jmenují, tak ví někdo, volá někdo, máme ještě chviličku, přátelé. A jestli se nedovoláte, tak budeme muset tu výhru přesunout do příštího soutěžního kola. Takže 603 103 103, sem ke mně telefon do studia a nikdo nevolá, tak prostě budeme to muset nechat na příště. Já teda prozradím, že jsem se ptala na punkevní jeskyně. Hezké dopoledne i nadále vám všem, 11 hodin 20 minut.
1: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Fincrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka Fincrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny v příchutích cheddar a zakysaná smetana s cibulkou. Fincrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
4: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
5: Rádio Krokodýl.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
8: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
9: Trefíte se?
10: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
11: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
12: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
13: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
14: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
15: Je dobré mít parťáka při práci.
16: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

za hitem, to je Krokodýl, taky přesně o 11:30. Krásné středeční dopoledne přeje Katka a já pro vás chystám 109 050 korun k tomu za náš krokodýlí zvuk už za malou chviličku, tak buďte s námi.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: A na Krokodýlu připraveny prachy do ruky, konkrétně 109 050 korun k tomu. A soutěžíme o ně právě teď na lince 603 103 103. Někdo už tam je a je první. Hezké dopoledne, Krokodýl Katka, kdo se dovolal?
2: No, dobrý den, tady paní Alena z Brna.
1: Já vás zdravím, paní Aleno, ještě chviličku vydržte. Já vám nabídnu 109 050 korun za tento zvuk, který si připomeneme právě teď. Mm-hmm. A teď už máte slovo, no, co typujete.
2: Já nevím, už tam toho bylo tolik, že už nevím co, ale já jsem si říkala, jestli to není jak drátěnku, a když něco připečete, tak jak to drátěnko prostě z kastrolu nebo z pánvičky čistíte.
1: Naprosto vám rozumíme s arbitrem a arbitr říká, že to zase není správný tip, tak je nám líto.
2: No, tak pěkný den.
1: Vám taky.
2: Mějte se hezky, nashledanou.
1: Krásný den, nashledanou. Přisypeme zase do našeho krokodýlího banku do příštího soutěžního kola.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Všichni běží do Unihobby. Sezónní výprodej je v plném proudu. Bazény, grily, slunečníky nebo třeba zahradní nábytek se slevou až 70%.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům.
6: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: už taky Petra další zprávy.
1: Hezké poledne. Sněmovna schválila růst rodičovské na 400 000 korun. Zavedení valorizace odmítla, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Taky po 12. další hity bude Taylor Swift.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Jak můžeme pozorovat venku, během odpoledne bude převažovat polojasno, postupně občas i jasno a maximální teploty kolem 27.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji hezkou středu.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Jihomoravští hasiči dnes přes 9 hodin zasahovali u požáru skládky u Bratčic na Brněnsku. V noci kvůli velkému počtu jednotek vyhlásili třetí stupeň poplachu. Kránu dostali oheň pod kontrolu a redukovali počet jednotek. Dva hasiči se při zásahu zranili. Jeden z nich skončil v nemocnici. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Vládní novelu dnes schválila sněmovna. Opoziční STAN, Piráti a KDU-ČSL neprosadili žádný ze čtveřice návrhů na zavedení valorizace rodičovské. Změní se i podmínky pro superdávku, a to například u části dávky určené na bydlení. Vůdkyně francouzské krajní pravice Marine Le Penová po verdiktu odvolacího soudu uvedla, že příští rok bude kandidovat v prezidentských volbách. Soud rozhodl, že je vina ze zneužití veřejných prostředků. Zároveň zkrátil období, po které nesmí vykonávat veřejnou funkci. V roce 2027 bude mít však Le Penová elektronický náramek, protože soud jí také uložil 3 roky vězení, z toho 2 podmíněně. Politička uvedla, že se kvůli této části rozsudku obrátí na kasační soud. Po 2 asijských turnajích Ligy národů v Číně a na Filipínách se české volejbalistky představí od dneška v Bělehradu a čekají je poprvé výhradně evropští soupeři. Na úvod dnes nastoupí v 16:30 proti Němkám. Ve společné tabulce jsou zatím 10.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Hezké poledne taky vám všem za volant. Aktuálně pozor, policijní hlídka je v Brně na Lidické a na obchvatu Svitav na kruhovém objezdu stojí nepojízdné nákladní vozidlo, dejte tam pozor. Opatrní buďte i na D1 na 149,5 kilometru ve směru na Prahu. Je tam odstavené porouchané osobní auto. Šťastnou cestu a kdyby něco, ozvěte se.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 20 7 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: hrdinou je na krokodýlu Rosnička, Jirka Vínek.
1: Jasně, já jsem si říkal počasí. Víte co, bylo 40 stupňů, teďka je 28 a my si říkáme, že vlastně není teplo, ono teplo je, že jo?
0: Ale je tak jako ale ideálně letní.
1: Člověk, když zažije jednou 40, tak si řekne pak 30, to je tak akorát, že jo? Takže užívejme tak akorát počasí.
0: Rozhodně, a navíc je tam teda hodně sucho a větrno, takže žádný táboráčky, prosím vás.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Napomíná muž manželku: Kateřino, buď při jízdě opatrnější. Pozor, copak nevidíš značku nebezpečná zatáčka? No právě, že ji vidím, tak raději jedu rovně.

Na kroku dílok Single X, možná hity i do bazénu, pokud se říkáte, co počasí tento týden. Zítra 24, v pátek 27 a o víkendu teploty kolem 28 stupňů. Jsme Krokodýl, vaše rádio, pěkné odpoledne.

Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Simple Red Stars, vy jste naše hvězdy krokodýláci a taky naše nejmenší.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Dneska jsme ve školce v Řečkovicích a těch prcků se ptáme, proč jsou rodiče větší veži... víc než vy, děti, ha?
2: Rodiče jsou rychleji než my, protože jou želeninu.
3: Protože když oni rostou, tak jí hodně vajíčka. A k tomu chleba a kyselý okurky, anebo sladký okurky.
0: Proč jsou děti větší než rodiče? Na to jsme se ptali našich zlatíček ve školce v Řečkovicích. Víme to?
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na

0: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále se

Rádio Krokodýl. Celé léto hrajeme ty největší letní megahity. Největší letní megahity. Krokodýl. Vaše letní rádio.

0: Taky cítíte to léto, nějaká dovolená u moře, do toho si zpíváme Bella Ciao na Krokodýle. Na vašem letním rádiu Krokodýle hity, třeba i na koupák, zdravíme na koupaliště Kraví hora.
1: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Děkujeme vám.
2: Děkujeme vám.
3: No vám, i tobě, a taky tobě.
4: Díky vám je Radio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

vašem letním rádiu, ale Farben Baby Goodbye. Jinak dejte pozor, protože tady na jihu Moravy je na silnicích spousta motorkářů a cyklistů i lidí na koloběžkách, takže ať až pojedete autem do práce nebo na koupák, na dovolenou zkuste trošku dneska uprat plyn. Jsme Krokodýlem, tohle Gareth Gates, opatrně na cyklisty a motorkáře tady na jihu Moravy. Zdravíme i do aut.

0: Jste s krokodýlem, mobily do tašky a pozornost do lavice po prázdninách. Přesně tímto směrem se vydávají některé školy v Brně i na Jižní Moravě. Ti, aby děti při výuce se víc soustředili a méně času trávili na telefonu. No, jaké jsou zkušenosti učitelů?
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Pavla Novianková a jsem ředitelkou základní školy v Brně v Sobešicích. Na naší škole nepoužíváme mobily. Děti po přestávkách tráví čas spolu, chodíme do tělocvičny, kde se můžou vyblbnout v úvozovkách, hrají spolu hry společné a víceméně se nám toto osvědčilo.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plod za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: Firma Žaluzie Slavík doporučuje vyměnit staré nefunkční interiérové žaluzie za venkovní, které vám v létě dokáží snížit teplotu v bytě třeba i o 6 stupňů. www.žaluzie-slavík.cz.
5: Kutile, chceš být pánem svého času? Objednej si zboží online a vyzvedni si ho na prodejně v Unihobby. Nákup máš sfouknutý raz dva.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům.
7: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruza má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie. Rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta je pizza. Prova la diferenza, zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
9: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: se Kraví hora promění ve vesmírné centrum pod širým nebem. Přijďte si prohlédnout obří modely planet, užít si letní kino, přednášky, výstavy i program v digitáriu. Festival Planet Brno. Každý den od 14 hodin až do 11:30 večer a vstup je zdarma. Více na festivalplanetbrno.cz.
1: Radio Krokodýl.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
1: Rádio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
7: Po 13. hodině z Krokodýla DJ Antoine Mašery. Bude Shania Twain. A nebo Adam Ďurica. Je tady 13. hodina.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
7: Zítra čekáme polojasno, teploty kolem 26 stupňů.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
8: Hezké odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: Na náplavce dnes otevřel první podnik. Při výhledu na řeku si tak lidé mohou nově vychutnat kávu, zákusky, sendviče a mnoho dalšího. Podpora na bydlení v superdávce se bude od října stanovovat zřejmě podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, nikoli podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku, místo do 7 let. Změny v dávce státní sociální pomoci dnes sněmovna schválila v novele o zvýšení rodičovského příspěvku. Ceny ropy se výrazně zvyšují po zprávě, že Irán a Spojené státy na sebe znovu letecky zaútočili. Washington zároveň opět uvalil na Teherán sankce týkající se prodeje ropy, což vyvolalo obavy z rozpadu křehkého příměří a možného opětovného narušení dodávek z Blízkého východu. Úspěšná česká disciplína paralelní obří slalom snowboardistek zůstala v olympijském programu. O další medaile tak mohou usilovat úřadující vítězka Zuzana Maďarová nebo královna předchozích her Ester Ledecká. O zachování alpského snowboardingu rozhodla exekutiva Mezinárodního olympijského výboru.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
7: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete teď. Dávejte pozor, protože na Svitavsku za výjezdu z Poličky na Jimramov máme dopravní nehodu, jinak pohoda klid, kdyby cokoliv, volejte linku řidičů.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Ptá se policista místního krále alkoholiků. Tak co, Bedřichu, co tě sem zase přivedlo? Dva policajti, šéfe. Zase pod parou, že? Ano, šéfe, oba dva.

Rádio Krokodýl. Celé léto hrajeme ty největší letní megahity. Největší letní megahity. Krokodýl. Vaše letní rádio.

0: jste s Krokodýlem a jestli přemýšlíte, kam po práci nebo večer s rodinou. V Brně odstartoval oblíbený festival Planet. Na Kraví hoře je znovu k vidění obří model měsíce, další vesmírná instalace, které jsou každoročně velkým lákadlem. No a nejlepší je, že spoustu programů si můžete užít úplně zdarma. Tak pokud jste tam ještě nebyli, určitě to stojí za návštěvu. Večer navíc vypadá celý areál opravdu parádně. 13 hodin 21 minut.
1: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Fincrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka Fincrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny v příchutích cheddar a zakysaná smetana s cibulkou. Fincrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
4: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
2: Radio Krokodýl.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
10: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
11: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
10: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
12: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
13: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
14: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
15: Je dobré mít dobré přátelé.
16: Vaše nejvěrnější rádio.
17: Stále s vámi.

0: Shakira na Krokodýlo, nezapomeňte, že dneska po 19. budeme hrát taky na vaše přání. Navíc máme novou aplikaci, už ji máte staženou. Každé 103. stažení vyhrává.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
2: Již od středy v nabídce. Oplatky Atak různé druhy za 5,90 a Thermix Maxi různé druhy za 13,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
3: Jedovnice už se těší na Kilianger Camp. 9. až 11. července. Camp Olšovec. Přijede Alkehol, Valda Gang, Desmod, Bastard, Panoptiko, Premiér, Volant a Know-how. Vstupenky na kiliangang.cz.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
5: Bylo nebylo, v krajišti Bystroušky jedno minigolfové hřiště. A na tom hřišti si našel zábavu každý, kdo tam přišel. Čeká tu na vás 14 drah propojených pohádkovým příběhem o Lišce Bystroušce od Rudolfa Těsnolítka. Přijďte si zahrát minigolf. Minigolf Liška Bílovicích nad Cvitavou. Pohádka, kterou si zahrajete. minigolf.luzanky.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
6: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
7: Váš Peugeot na vás již čeká v Autopalas Brno, Hřibská 22.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
8: Radio Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Bomby kolet na krokodýlo, druhá hodina odpolední, prázdniny, léto, Petra připravená, čerstvé zprávy.
1: Ano, a pokud se chystáte na dovolenou třeba do Itálie nebo do Chorvatska, tak tam řeší turisté nepříjemný problém, jaký uslyšíte za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Komedii, v níž o peníze jde až v první řadě. Lakomec uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30. A komedii Sex pro pokročilé nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
2: Radio Krokodýl. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
5: Ej, vybral jsem si skvěle, firmu Klima Styl.
4: www.klimastyle.cz
2: Radio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem. 14.

0: odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
0: Malým Manulům ze ZOO Brno se daří dobře. Matka se o ně vzorně stará. Podle chovatelů jim nejvíce chutnají laboratorní myši. Návštěvníci mohou mláďata nejčastěji vidět v ranních hodinách, kdy ještě v ZOO není tolik lidí. Při troše štěstí jsou ale k vidění po celý den.
1: Rádio Krokodýl. Blanensko.
0: Po střetu s osobním autem zemřel včera odpoledne na Blanensku motorkář. Podle předběžných informací začal předjíždět ve chvíli, kdy z protisměru vyjelo auto. Motorkář navíc nikdy neměl řidičský průkaz. V autě cestovali 3 lidé, včetně dítěte. Jeden z nich byl lehce zraněn. Turisté letos řeší u Jaderského moře nepříjemný problém. Pláže jsou plné mrtvých medúz, které na ně vyplavila voda. Podle expertů se medúzy na plážích pravidelně vyskytují mezi dubnem a červnem. Jejich výskyt v létě tak není moc obvyklý. Stejný problém hlásí také například Severní moře v Německu. Lionel Messi po závěrečném hvizdu v Atlantě znovu létal nad hlavami svých šťastných spoluhráčů a pak se rozplakal. Slzy dojetí těžko zadržoval i trenér vítězů Scaloni. Argentinci v osmifinále proti Egyptu předvedli jeden z největších obratů v historii světových šampionátů, když během závěrečné čtvrt hodiny nejen smazali dvoubrankovou ztrátu, ale ještě stihli dát postupový třetí gól.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
3: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v opuštěné ulici ve směru na Židenice došlo k nehodě osobního auta s nákladním, počítej stav se zdržením. Na Brněnsku zakali směrem na Tišnov bourala dvě osobní auta, vozovka je průjezd znáky Vadlově. 1,5 kilometru má kolona před Mikulovem směrem od Vídně, dojíždí se do ní na rakouských hranicích. Na D1 je silný provoz mezi Ostrovačicemi a Brnem ve směru od Prahy. Navíc na 182. kilometru bourala dvě osobní auta. A na D2 před Brnem čekejte 3-kilometrovou kolonu ve směru od Bratislavy. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Vyšetřující policista se ujišťuje. Tak vy tvrdíte, že manželka po vás hodila křeslem? Ano, tak jsem uskočil. A proč jste potom utekl? No, protože se začala zkoumavě koukat na kredenc.

vždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Katy Perry na Krokodýlo Hot and Cold a máme pro vás prachy na ruku.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Ano, ještě v této hodině budeme soutěžit o 109 tisíc korun. Slyšíte dobře? To jsou velké peníze pro vás. Za ohodnutí tajemného zvuku, tak se připravte. Za okamžik soutěžíme.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 109 tisíc korun. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Trefíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
5: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo sestavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude
7: je fajn. Je dobré mít společnost na cestách.

na Krokodýlo, Jesse J a B.O.B. a jsme vaše rádio. Tohle je Krokodýl, rádio, které bude dneska dělat radost vám, posluchačům. I o tom za malou chvíli. A budeme soutěžit taky o velké peníze. Mezitím Gigi D'Agostino. Pěkné odpoledne.

0: tohle je Britney Spears na Krokodýlo. Jdeme soutěžit to velké peníze. Jste připraveni?
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Velké peníze pro vás, 109 000 korun za záhadný zvuk krokodýlí. To je on. Ptáme se, co to je. Volejte studio 603 103 103. Jeden z vás dostane šanci tipnout si a vyhrát peníze. Volat můžete právě teď. Tak, doufám, že jste si taky odkýchli. Teď jdeme zvedat telefon. Krokodýl, kdo tam?
2: Ahoj, tady Simona.
0: Ahoj, Simčo, odkud voláš?
2: Do zastávky.
0: Zdravíme, k zastávce. Co to je podle tebe?
2: No, je to takový zvuk, že tam je tolik věcí, že už se říkalo teda, že už taky nevím, jak říkala paní ráno. No, tak já nevím, třeba šoupání s nábytkem na kolečkách, šuplatama na kolečkách nebo kolečkou žilíny, prostě vrzání tady těch koleček u toho nábytku nebo něčeho takového.
0: Dobře, vrzání nábytku po kolečkách, co na to arbitr? Ani tohle to není. Budeme navyšovat bank, takže ani vrzání nábytku po kolečkách. Co to může být? Zkusíme příště, ahoj.
2: Dobře, děkuju, ahoj.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
1: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet? Jedině Tlapnet.
2: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
3: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta je pizza. Prova la diferenza, zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.
4: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám.
1: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Billie Eilish na kroku dílo 15. hodina. Petra by si teďka klidně lehla do bazénku, hodila pohodinu.
1: Ale já jsem měla zmrzku teď před chvilkou.
0: Tak je spokojená, co si dáme do zpráv?
1: A v Brně vyroste nový dům zdraví s lékařskými ordinacemi, kde přesně uslyšíte za chvilku.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Všichni běží do Unihobby. Sezónní výprodej je v plném proudu. Bazény, grily, slunečníky nebo třeba zahradní nábytek se slevou až 70%.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům.
5: Rádio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 15. na klap. Green Day. A nebo Miraj. Venku je příjemně.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na jižní Moravě polojasná obloha, teploty kolem 25 stupňů.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Městská část Brno Tuřany postaví na Tuřanském náměstí nový dům zdraví s lékařskými ordinacemi a dalšími službami. Nová budova má nahradit současné zdravotní středisko v Holásecké ulici, které zanikne kvůli plánovanému rozšíření sousedního domova pro seniory. Součástí projektu je i nová pošta a úprava okolí náměstí. V ústředních dílnách brněnského dopravního podniku se rozjely práce na kompletaci dalších tramvají drak. Druhá fáze projektu přinese až 60 klimatizovaných a nízkopodlažních tramvají. Brno je jediným dopravním podnikem v Česku, který si tramvaje skládá sám. Družice Brnosad, kterou společně připravují

0: Rádia Krokodýl.
1: My na silnice víme, jak to jezdí.
2: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na D1 před omezením na 196. kilometru u Brna je ve směru od Prahy 4-kilometrová kolona. Kamiony ale zpomalují už u Domašova. Ve směru od Vyškova čekejte před místem zúžení zhruba 2-kilometrovou kolonu. Na D1 se bouralo na 170. kilometru ve směru z Prahy na Brno. Havarovala tam dvě osobní auta, zatím se tam kolona ale netvoří. 3 kilometry má kolona aktuálně na D2 na příjezdu do Brna od Bratislavy. A na trase z Pelhřimova na Humpolec budete popojíždět kvůli omezení v úseku Velký rybník Vystrkov. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Jirka Vínar s vámi za mikrofonem, no a za okamžik už taky kolega Jarek Hemala prozradí, kde budeme dneska osvěžovat vás, posluchače Krokodýla. No a mezi tím pěkného spolem.

0: v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Pan Novotný se ptá, vy se jmenujete Grvin Trpic? Ne, já jsem Novák, omlouvám se, mně se ty dvě jména stále pletou.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

nám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

tváři. Mám lísky na snění, co vynesou hnění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vy

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Je to tak, Krokodýl o prázdninách osvěžuje vás, posluchače Krokodýla, pěkně. Můžete narazit v ulicích na naši krokohlídku a můžete si tam s nimi užít bezvadnou mňamku. Ano, protože krokohlídka, lidičky, rozdává osvěžení v podobně letních, zdravých, lehkých svačinek od Racia. My se jdeme podívat, jak vám chutnalo.
2: Krokohlídka dělá radost, tady děláme úsměv. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkujeme za svačinku, dělala nám radost.
4: Jdu kolem a potěšil mě Rádio Krokodýl.
5: Děkuji Rádio Krokodýl za zdravou svačinku, mám radost.
1: Tak to je super, v ulicích vyhlížejte naše krokohlídku a budeme se na vás těšit na Staré osadě a potom na náplavce. Tak krokodýly s vámi a tam si to užijete.
0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
6: FinCrisp od Racio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka FinCrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny, v příchutích čedar a zakysaná smetana s cibulkou. FinCrisp přináší na český trh firma Racio. Koupíte v dobrých obchodech a na racio.cz.
7: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
0: Rádio Krokodýl.
8: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
9: Již od středy v nabídce. Oplatky Atak různé druhy za 5,90 a Thermix Maxi různé druhy za 13,90. Najdete v prodejnách Rapo.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
16: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
17: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom. Dyton.
18: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
16: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.

Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Petr Hapka, Lucka Bílá u nás ve vysílání Krokodýla. Duffy za chvíli Merci hitovka. Doktor Alban, It's My Life tady bude, ale teď se jdeme podívat do Znojma. Ve Znojmě a okolí nás ladíte na 96,2 FM a ve Znojmě jezdí takzvané senior taxi. Nově určené jsou pro obyvatele města a jeho příměstských částí, kteří jsou starší 65 let nebo mají průkaz ZTP. Auto za bezmála 1 000 000 korun je upravené i pro přepravu lidí s invalidním vozíkem. Jízdu si zájemci mohou objednat maximálně 3 týdny dopředu, nejpozději ale 1 pracovní den před plánovanou cestou. Tak doufám, že bude perfektně sloužit. Do Znojma zdravíme na naší frekvenci 96,2 FM a přejeme krásné odpoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland. Vodení.

0: www.klimastyle.cz.
1: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show Kůň, pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň, pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
4: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
7: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Užíváme si hit za hitem Enrique Iglesias u nás a u nás je taky Peťa, protože má další zprávy, budou v celou, o čem budou.
1: Pěkné odpoledne, řidič v Brně překročil rychlost o více než 100 km v hodině, i o tom už za chvilku.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Kutile, chceš být pánem svého času? Objednej si zboží online a vyzvedni si ho na prodejně v Unihobby. Nákup máš svouknutý raz dva.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům.
5: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Hrát budeme hity i po 16. hodině z Krokodýla. Pro vás například Madonna. Těšte se na další skvělé hity, novější, David Guetta. A dorazí za námi Pokáč.
6: Potkal jsem holku na disku, obličej měla na mě.
5: Rádio Krokodýl, počasí.
0: Venku 24 stupňů Celsia, svítí sluníčko tady u nás v centru města Brna. Jak to bude vypadat dál, co máme čekat dneska v noci? Zpočátku bude skoro jasno, až jasno, postupně většinou polojasno a teploty v noci na jihu Moravy 15 až 12 stupňů Celsia. Zítra pak bude v Brně a na jihu Moravy skoro jasno až polojasno, chvílemi i oblačno, spíše ale na východě našeho kraje a teploty očekáváme 24 až 27 stupňů Celsia.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Mladý řidič v Bauerově ulici překročil nejvyšší povolenou rychlost o více než 100 km v hodině. Policisté mu naměřili 165 km. Na místě přišel o řidičák a hrozí mu pokuta až 25 000 korun. Ústavní soud zrušil usnesení soudu nižšího stupně o vazbě Tomáše Jiříkovského z bitcoinové kauzy. Bylo porušeno jeho právo. V další části soud stížnost odmítl. Pro Jiříkovského se ale nic nemění a za mřížemi zůstává. Ve vazbě je od loňského srpna. Obviněn je mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti a hrozí mu až 30 let. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Vládní novelu dnes schválila sněmovna. Tenistka Karolína Muchová bude mít zítra příležitost probojovat se do premiérového finále Wimbledonu. V semifinále ji čeká Američanka Coco Gauffová, se kterou má nepříznivou bilanci 1-6. Věří ale, že jí psychicky pomůže výhra z posledního vzájemného utkání ve Stuttgartu a také v

0: Brnem kolona dosahuje délky 3,5 kilometrů. Na trase z Brna na Svitavy se popojíždí mezi Českou a Lipůvkou a kolona je i na příjezdu do Kuřimy od Brna. 3,5 kilometru má aktuálně kolona před Mikulovem na hlavním tahu od Vídně. A na Hodonínsku na příjezdu do Bzence směrem od Strážnice havarovalo osobní auto. Doprava tam zpomaluje. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Krokodýl s vámi 2,5 minuty po 16. hodině. Za chvíli probereme slovíčka brněnského Hantecu a ten, kdo je bude znát, tak ode mě získá vstupenky na skvělý koncert Progresu, který bude na letní scéně divadla Polka Polívky. Víc o tom za chvíli, teď Pokáč, hezké odpoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden, dva.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

města očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys přijít.

0: Vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
3: Můžu si pohladit vaše koťátko? Samozřejmě, jenom počkejte, donesu jod a obvazy.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Hantec je připravené také dnešní výhra. Za chvíli odblokuji naši linku a dávám možnost zavolat, pokud byste rádi vyrazili na koncert Progress 2, a to 9.7. od 19 hodin. Ten se koná v amfiteátru na Kraví hoře, tak kdybyste měli zájem vyrazit, tak samozřejmě můžete, budeme rádi. Koncert se koná v rámci letní scény divadla Bolka Polívky, která má na každý den, téměř každý den do konce srpna, na programu různé právě koncerty, divadelní představení, a koná se v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Tak můžete vyrazit, jinak kdybyste chtěli kouknout, co všechno nabízí, tak na stránkách divadla Bolka Polívky se podívejte. A my se jdeme podívat na naši linku, která je uvolněna, a hlavně Žanek vám položí soutěžní otázku.
2: Zdar jak smí a skrok smí. Komite, to znamená odklapat do šlávci mry.
1: Odklapat do šlávci mry. Co to tak může být? Zeptáme se někoho z vás. Krokodýl, dobrý den.
3: Zdravím, tady je Petr.
1: Já vás zdravím, Petře. Tak, co si myslíte, že to je? Dáme nápovědu?
3: Večer spát. Odejď do ložnice.
1: No, tak to máte správnou odpověď, ale dám ani nápovědu.
2: Odklapat do šlávci mry znamená odejít do ložnice. Tak na večer kašlíte na bednu, stejně tam je kulovka, odklapete do šlávci mry a mějte betelnou noc.
1: Tak doufám, že příjemnou noc budete mít, Petře, dneska, jinak příjemný koncert budete mít, doufám, a to ve čtvrtek, protože, jak jsem řekl, získáváte dvě vstupenky na koncert Progress 2, který se koná 9. tedy ve čtvrtek od 19 hodin v amfiteátru na Kraví hoře, kde je letní scéna divadla Bolka Polívky. Blahopřeji! Paráda, vydržte mi na lince.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na Alza.cz.
7: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
8: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
10: Kilian Gang Camp opět míří do jedovnic. Už 9. až 11. července v kempu Olšovec zahrají Dimitri, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na kiliangang.cz.
0: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Milovníci léta si užívají koupání, když teď jsem měl kolem přehrady, tam moc lidí nebylo. Trošičku vás to odradilo, ale věřím, že vyrazíte. A vyrazíte si užít tam, kde se ladí krokodýl. Ano, máme tu koupáky, které vás lákají a hned můžete vyrazit tady v Brně a pěkně se tam třeba i osvěžit. Koupaliště Kraví hora je připraveno, takže plavky ručník a můžete rovnou vyrazit na kravák kolem tady krokodýla, zamáváme si. Jinak otevřeno má i oblíbený biotop, ideální pro ty, co chtějí přírodní koupání a letní chill i italskou zmrzlinu. Pozdrav letí také na koupaliště Královo pole, kde pro vás mají připravený i nádherný trávníček na slunění. Užívejte si radovánky, užívejte si léta společně s krokodýlem.
0: Radio Krokodýl.
2: Ach, Jean, posuňte mi postýlku, svítí mi do očí.
3: Ach, jo, to je hrozná práce.
4: Neodsouvejte problém, řešte ho. Žaluzie Slavík, veškerá stínící technika. www.žaluzie-slavik.cz

0: Klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v Digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplatek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplatek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta, pizza, prova la diferenza, zkuste rozdíl, teď i s rozvozem zdarma.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plod za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
5: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám.
1: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Užíváme si ten největší hudební výběr, užíváme si skvělé hity, užívat si budeme i po té 17. hodině. Předtím ale budou tady další zprávy. Ty má na Krokodýlu pro dnešní odpoledne. Peťa, já se ptám, o čem budou?
1: Hezké odpoledne, největší brněnský park čeká velká proměna, i o tom už za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Komedii, v níž o peníze jde až v první řadě, Lakomec, uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30. A komedii Sex pro pokročilé nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
3: Radio Krokodýl.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Hrajeme hity, hrát budeme další po 17. hodině z Krokodýla, třeba Freddie Mercury. Dalšího, co můžete u nás, je vychutnat David Guetta. A je tu sen. Tady Lucia.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnešní noční v Brně a na jihu Moravy zpočátku bude skoro jasno až jasno, postupně většinou polojasno, teploty nejnižší 15 až 12. Zítra čekejme v Brně a na jihu Moravy skoro jasno až polojasno, chvílemi i oblačno, spíše ale na východě kraje. Teploty pak 24 až 27 stupňů Celsia.
3: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je pět, hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Největší brněnský park Lužánky čeká velká proměna dětského hřiště, které nově nabídne šplhání po síti, skluzavky nebo pružinové desky. Hotovo má být do konce roku. Vybavení hrací plochy už částečně neodpovídá současným požadavkům na kvalitu, bezpečnost a atraktivitu veřejného prostoru. Město na opravu přispěje přes 3,5 milionu korun. Lékaři díky kamerám s použitím umělé inteligence našli podezřelý nález na očích u téměř každého šestého pacienta s diabetem. Celkem jich od ledna 2023 vyšetřili téměř 80 tisíc. Náklady českého zdravotnictví na léčbu cukrovky jsou okolo 20 miliard korun ročně. Nemocných je více než 1,1 milionu. Každý rok přibývá zhruba 4,5 tisíce nových. Ceny ropy se výrazně zvyšují po zprávě, že Irán a Spojené státy na sebe

0: Mrkneme i na silnici, jak to vypadá aktuálně, ví Martina.
1: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Kounicově ulici u křižovatky se Šumavskou havarovala dvě osobní auta. Blokovaný je tam jeden pruh, čekejte tam kratší zdržení. Na Znojemsku je momentálně uzavřený příjezd do Hostěradic směrem z Prosiměřic kvůli požáru louky. Na trase z Jihlavy do Havlíčkova Brodu u obce Štoky bourala dvě osobní auta, doprava tam zpomaluje. Na D1 před omezením na 196. kilometru u Brna je ve směru od Prahy přerušovaná kolona od Ostrovačic. Kamiony ale zpomalují už u Domašova. 3-kilometrová kolona vás čeká před Brnem na dálnici D2 směrem od Bratislavy. A na trase z Brna na Svitavy se popojíždí mezi Českou a Lipůvkou a kolona je také na příjezdu do Kuřimy od Brna. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Ano, je s vámi Krokodýl, Jarek Hemala, přeje krásné odpoledne, 3,5 minuty po 17. hodině. Další skvělé hity jsou připravené a také jsou připraveni naši nejmenší. Do školky jsme vyrazili a ptali se, proč lidé nosí oblečení. Víc nám prozradí už za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Učitelé mají jen dva důvody, proč zůstávají učiteli.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: A my míříme mezi naše nejmenší posluchače. Vydali jsme se do jedné z brněnských mateřských školek a ptali se dětí, proč lidé nosí oblečení?
2: Já myslím, že musí nosit oblečení třeba, kdyby byli úplně celý holí, tak by zmrzli a byli by skoro jako led.
3: Kdyby nebyly oblečení, tak by dostali rým a nebo by dostali sopel.
4: Protože by se nám lidi smáli, že jsme vyslečení.
5: Mohli by jsme být náti a mohli by jsme se smát.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
6: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
8: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
9: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
10: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
11: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
13: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
14: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
0: Je dobré mít přítele na celý život.
15: Vaše nejvěrnější rádio.
0: Stále s vámi.
16: Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
17: Let's
16: before
17: go.
16: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause

0: Bellini Samba de Janeiro u nás ve vysílání Krokodýla. Užíváme si skvělé hity. No a to prázdninách třeba využíváte své mobilní telefony k tomu, abyste našli trasy, kam vyrazit na výlet a kudy jít. No a víme, kam telefony nepatří, a to do škol. A fandíme samozřejmě školám, které omezují mobilní telefony. Které to jsou? Jdem se podívat.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Anna Páleníková, jsem ředitelkou základní školy v Jiřichovicích. Na naší základní škole mobily nepoužíváme ani žádné chytré hodinky, a to proto, že vlastně děti spolu více komunikují, více se soustředí během výuky, zároveň s tím předchází řadě problémů, které jsou s používáním mobilů ve škole spojené.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Poslouchám Radio Krokodýl.
1: Poslouchám Radio Krokodýl.
0: Poslouchám Radio Krokodýl.
2: A pokud posloucháte Krokodýla právě teď, tak můžete vyhrát pizzu pro sebe i své kolegy. Ano, stačí nám napsat, kde právě Krokodýla posloucháte. Jste ještě stále v kanceláři, nebo jste ve skladu, či v dílně, v obchodě, nebo třeba na stavbě. Dejte nám vědět, kde nás ladíte. Krokohlídka může dorazit přímo za vámi s pořádnou pizzovou nadílkou. Přijede sám i Ital Piero Caruso z Caruso Pizza. A chtěli byste tedy to mít, můžete psát e-mail kam studio@krokodil.cz. Nezapomeňte připsat, odkud jste, kolik vás je a proč bychom měli přijet právě za vámi a případně kdy se to nejvíc hodí, kdy tam jste, aby jsme nepřijeli po zavíračce, že? Tak těšíme se na vás, užijeme si to společně.
3: Radio Krokodýl.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
5: Bylo nebylo, v kraji Lišky Bystroušky jedno minigolfové hřiště. A na tom hřišti si našel zábavu každý, kdo tam přišel. Čeká to na vás 14 drah propojených pohádkovým příběhem o Lišce Bystroušce od Rudolfa Tisnolítka. Přijďte si zahrát minigolf. Minigolf Liška Bílovicích nad Cvitavou. Pohádka, kterou si zahrajete. minigolf.luzanky.cz.
6: Všichni běží do Unihobby. Sezónní výprodej je v plném proudu. Bazény, grily, slunečníky nebo třeba zahradní nábytek se slevou až 70%.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
9: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
10: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
9: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
11: Trafíte se?
12: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Krokodýl s vámi, další skvělé hity s vámi budou také po 18. hodině. No a teď je se mnou Peťa, ta má další zprávy o čem?
1: Hezké odpoledne, Brno je jediným dopravním podnikem v Česku, který si skládá sám tramvaje, i o tom už za chvilku.
2: Starnet, moderní internet. Starnet, digitální televize. Starnet, mobilní volání. Starnet, ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
3: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
4: Rádio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ano, hrajeme vám skvělé hity, hrát budeme i po 18. hodině z Krokodýla pro vás třeba Savage Garden. Dáme i novější hity Ava Max. A bude tu pro vás kapela Krištof.
6: Život je krásný i na konci světa, ve Sbírce básní dané.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Víme, jak bude a co máte očekávat tady u nás v Brně a na jihu Moravy. Dneska v noci zpočátku bude skoro jasno až jasno, postupně většinou polojasno, teploty nejnižší noční 15 až 12 stupňů Celsia. Jinak, co se zítřejšího dne týče, tady u nás v Brně a na jihu Moravy bude skoro jasno až polojasno, chvílemi i oblačno, spíše na východě kraje, a nejvyšší teploty pak 24 až 27 stupňů Celsia.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Městská část Brno Tuřany postaví na Tuřanském náměstí nový dům zdraví s lékařskými ordinacemi a dalšími službami. Nová budova má nahradit současné zdravotní středisko v Holásecké ulici, které zanikne kvůli plánovanému rozšíření sousedního domova pro seniory. Součástí projektu je i nová pošta a úprava okolí náměstí. V ústředních dílnách brněnského dopravního podniku se rozjely práce na kompletaci dalších tramvají drak. Druhá fáze projektu přinese až 60 klimatizovaných a nízkopodlažních tramvají. Brno je jediným dopravním podnikem v Česku, který si tramvaje skládá sám. Družice Brnosat, kterou společně připravují Hvězdárna a Planetárium Brno, Vysoké učení technické Masarykova univerzita a společnost Spacemanic, vyletí na oběžnou dráhu na konci roku 2027. Brno prostřednictvím Hvězdárny do projektu vložilo přes 6 milionů korun, které byly nutné na úhradu vynesení do vesmíru, sestavení části družice a celkovou propagaci. Předseda fotbalové asociace David Trunda chce mít do měsíce vybrané kandidáty na nového trenéra reprezentace. Zopakoval, že národní tým s největší pravděpodobností povede zahraniční kouč, který dostane dvouletou smlouvu s opcí na další 2 roky.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A vyrážíme se také podívat na silnice, kde to hustne.
8: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Adamovské ulici poblíž křižovatky s ulicí Doubí havaroval motorkář. Zasahují tam záchranáři a provoz je tam částečně blokovaný. Na Znojemsku na výjezdu z Krhovic na Hodonice bouralo osobní auto a skončilo v příkopu. Na Blanensku v Kunštátu v ulici Nová u křižovatky s Brněnskou havarovala 2 osobní auta. Na D1 čekejte silný provoz od 9 křížů od 168. kilometru až do Brna k místu omezení na 196. kilometru. Převážně jsou to kamiony jdoucí v pravém pruhu. A 3-kilometrová kolona je stále na bratislavské D2 u Brna před nájezdem na D1. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Možná vyrážíte na noční koupání, možná vyrážíte s drinkem k bazénu a budete si to užívat. Užívat si budeme skvělé hity a za chvíli také pohled na to, kde vás osvěžuje a kde vám co rozdává krokodýl. Tak držte naši vlnu.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Po nehodě v nemocnici. Pane doktore, neztratím nohu? No tak záleží na tom, kam si ji schováte.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Celé léto hrajeme ty největší letní megahity. Největší letní megahity. Krokodýl. Vaše letní rádio.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Přesně tak, osvěžujeme i o prázdninách a pěkně si nás hlídejte a poslouchejte Krokodýla, protože jenom tak zjistíte, kde se naše krokolítka bude nacházet. Vyrážíme do ulic města Brna a jižní Moravy. Krokohlídka nám rozdává osvěžení v podobě letních, zdravých, lehkých svačinek od Racia. No a chutná vám, o tom jsme se přesvědčili.
2: Krokohlídka dělá radost, tady děláme úsměv. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkujeme za svačinku, dělala nám radost.
4: Jdu kolem a potěšil mě Rádio Krokodýl.
5: Děkuji Rádio Krokodýl za zdravou svačinku, mám radost.
1: Máte radost a to je dobře, v ulicích vyhlížejte naše krokohlídku a my se na vás těšíme na Staré Osadě a potom na Náplavce. Všude s vámi je Krokodýl a třeba právě příště budeme i u vás, tak si nás hlídejte.
0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
6: Fincrisp od Racio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka Fincrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny, v příchutích čedar a zakysaná smetana s cibulkou. Fincrisp přináší na český trh firma Racio. Koupíte v dobrých obchodech a na racio.cz.
7: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Moderní internet www.starnet.cz.
11: Starnet internet.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
16: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
17: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
18: Je dobré mít se komu svěřit.
0: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Již od středy v nabídce. Oplatky Atak různé druhy za 5,90 a Thermix Maxi různé druhy za 13,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
1: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
2: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
1: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
3: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
4: Hej, vybral jsem si skvěle. Firmu Klimastyle.
3: www.klimastyle.cz.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruza má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie. Rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta e pizza. Prova la differenza, zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.
7: Nechte se oslnit už pouze stínící technikou od firmy Žaluzie Slavík, se kterou vám rádi poradíme a následně namontujeme. Žaluzie.slavík.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
9: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
10: A mnozí se těšíte do bazénu, možná jdete do toho svého na zahradě. No a nový bazén v Blansku přivítá v srpnu první plavce a na to se určitě těšíte, Blančáci. To zpočátku bude fungovat ve zkušebním režimu. Areál vám nabídne 6 plaveckých drah, vyvýšenou tribunu, bazény pro děti nebo také parní saunu. A máte si tedy co pěkně užívat. Tak od srpna v Blansku, u vás možná teď na zahradě nebo na jiných koupalištích tady v Brně či na jihu Moravy, tak vás zdravíme, užijte si to a užijte si i naši novou aplikaci Krokodýla.
11: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Maroon 5 na Krokodilo, tady je Krokodil.
1: Rádio Krokodil.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 19. hodině Poetika. A pak už to bude podle vás.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno, teploty kolem 27 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
5: Největší brněnský park Lužánky čeká velká proměna dětského hřiště, které nově nabídne šplhání po síti, skluzavky nebo pružinové desky. Hotovo má být do konce roku. Základní a mateřská škola Pastviny v Komíně od 1. ledna splyne s mateřskými školami Absolonova a Řezáčova. Radní Brna schválili návrh městské části na svém posledním zasedání. Na ulici Orlí začala kvůli stavebním pracem uzavírka. Chodci mohou místem procházet pouze se zvýšenou opatrností.
1: Přehled dnešních událostí.

0: Rádia Krokodýl.
1: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete, víme, jak to jezdí.
2: Pěkný večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Olomoucké ulici u sjezdu z Černovické se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením. Na Brněnsku mezi újezdem u Brna a Sokolnicemi je silnice uzavřená kvůli zásahu hasičů u požáru pole. Na Žďársku na silnici z Nového Města na Moravě na ostrov nad Oslavou za Petrovicemi se střetla dvě osobní auta. Projedete jedním pruhem. A na D1 čekejte stále silný provoz a nárazově kolonu mezi Popůvkami a Brnem ve směru od Prahy. Pro Rádio Krokodýl z Global asistent Martina Podleská.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na

0: tonight.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: slza, fotky, tohle je krokodýl, my hrajeme na vaše přání. Janče na telefonu, Jančo, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak povídej, komu zahraješ, koho potěšíš?
1: Jo, hlavně přítelovi, mý mámě, tobě do rádia, hlavně všem, kdo poslouchá, kdo volá, kdo mě zná. Hlavně na dobrou náladu.
0: A my zdravíme Řečkovice, měj se krásně, Jančo.
1: Díky, ahoj.
0: Krokodýl, jsme vaše rádio.

0: Kutile, chceš být pánem svého času? Objednej si zboží online a vyzvedni si ho na prodejně v Unihobby. Nákup máš svouknutý raz dva.
1: Unihobby.
0: Rozumíme českým kutilům.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Je dobré se usmívat. Rádio Krokodýl. Nechte se bavit.
4: Vaše nejvěrnější rádio.
3: Stále s vámi.

0: a hity na psání.
1: Sami jsou hity na psání Krokodýl, hrajeme podle vás. Kdo pak se dovolal? Haló?
2: Tady Pavel Janša z Velkým Nezrčí, z Čevatelského ústavu, kam bych já zahrál samozřejmě. A jestli by to šlo Marcu se do Sazomína, Tomášovi, Janě. Potom do Slavkova, kteří několikrát hrajou Zdenkovi Hechovi a Jolonce Bulové a manželu Mlíškovi.
1: Rádi zahrajeme, Pavle. Mějte se krásně, taky vás máme rádi. Krokodýl, tady jsou hity na přání. Co si pustíme? Co to bude?
0: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603

0: Ten je krokodýl, tohle vaše rádio. Hity na přání, kdo se dovolal? Haló?
1: Čau, Pavel Křepce.
0: Pavel má dneska narozeniny v Křepicích. Všechno nej, Pájo, díky, že posloucháš.
1: Díky, jsi asi nevím, kolikáte jste, ale dobrý.
0: Komu zahraješ, povídej.
1: Je, všem jsem mě přáli dneska k narozeninám. Vážím si toho, prostě je to úžasný, že to lidi jako fakt jako přes to kamarádu si na mě vzpomnělo. Všechno krokodýl a užívejme.
0: Už to letí pro tebe žlutej pes Sametová, ahoj.
1: A díky moc, Jiri.
0: Krokodýl, volejte 603 103
2: 103. Vzpomínám, když tehda před léty

0: Hity na přání. No a teďka jdeme zvednout náladu Milanovi dvojice. Opravář Výtahu na telefonu.
1: Ahoj, zdravím, pane Wiesner.
0: Ahoj.
1: Bylo by potřeba zase zavést pana Wiesnera, protože pan Wiesner byl vtipnej.
0: No tak jo. Komu zahraješ? Povídej, co pustíme?
1: Samozřejmě nechám to tady zahrát celé té krokodýlí rodince a i takovým těm dozadu moderátorům Janče Houbové, Černé, Tamára, všem účetním a tam všechno to, co my nevidíme. Samozřejmě zdravím Petra Holíka, taky velký moderátor rádia Krokodýl, zdravím Zbyňu Loučkýho, potom zdravím všechny tady ty naše Jirka Kuchtí, Kutná Hora, zdravím Zámoří, zdravím Hodonín, zdravím Slavko, zdravím Janču, zdravím a i Miloška, jestli nám slyší, zdravím Žďár, Petulku s Mírou a zdravím prostě všechny lidi, kteří poslouchají to. A ještě jsem zapomněl, zdravím Milana Jedničku na Kociánku a Milana Trojku, mýho tačku, zdravím do Rybářského nebe.
0: No tak jo, už to letí, díky moc a vyvolejte studio, vybírejte.
2: Rádio Krokodýl, hity na psání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 600.

Robbie Williams Supreme, Krokodýl, tady jsou hity na přání, hrajeme podle vás, no a teď máme pozdravit všechny záchranné složky Jihomoravského kraje. Pro Pepču Dovišková, Dua Lipa, právě teď na Krokodýlu.

Kolik roku dělá tady jsou hity na přání. Hrajeme podle vás, no a teďka budeme hrát taky speciálně pro Market a kamarádku Naty, kterou máme pozdravit, tak jo? Zdravíme holky vás, no a vy si zavolujte 603 103 103 Krokodýl hity na přání.

0: Jonas Blue na Krokodýl Lounu a za okamžik už startují večernice Rádia Krokodýl.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
2: Kilian Gate Camp po roce opět v Jedovnicích 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají Alkehol, 13. století, Komunál, Doga, Zakázaný ovoce, Morčata na útěku, Smola a hrušky a Krejson. Lístky na kiliangang.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra polojasno a teploty kolem 27 stupňů Celsia.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
4: Na náplavce dnes otevřel první podnik. Při výhledu na řeku si lidé nově mohou vychutnat kávu, zákusky, sendviče a mnoho dalšího. Městská část Brno-Tuřany postaví na Tuřanském náměstí nový dům zdraví s lékařskými ordinacemi a dalšími službami. Nová budova má nahradit současné zdravotní středisko v Holásecké ulici. Malým manulům se v Zoo Brno daří dobře. Návštěvníci mohou mláďata nejčastěji vidět v ranních hodinách, kdy ještě v zoo není tolik lidí. Při troše štěstí jsou ale k vidění po celý den.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy.

0: Jirka s vámi a tady se něco děje.
1: Krokodýlí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
0: Každou středu jsou na vás dvě. Dneska je tady Janča.
2: Ahoj, ahoj.
0: A Elna, ahoj.
3: Ahoj.
0: Tak my jsme tady řešili nějaké kempování nebo co, holky?
2: Je to tak, Jirka to miluje, on je takový přírodňák spíš, on miluje kempování.
3: Čekají nás stany, kempy, festiáky a
0: přátelé,
3: tady tyhle záchody.
0: Naopak, hlavně. Naopak, já kempování úplně nemusím, ale holky to můžou, oni jsou takové přírodní. Rádi jdou na třeba velkou někam do přírody.
2: No. To jsme opravdu probrali, no.
0: Možná i tohle budou probírat. Večernice Rádia Krokodil jsou tady, tak holky, je to vaše. Tak co?
2: To je to vaše.
0: Je to vaše.
2: Těšíme, já jsem

0: Krokodýlí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci. Janča nechala doma manžela a jedno děťátko. Elena má dvě děti, přítele a ještě navíc psa Alíka. Co zásadního asi budou rozebírat dnes?
1: Je středa, večernic třeba, a od mikrofonu vás zdraví Elena.
2: A Janča, krásný večer, krásnou středu, přátelé.
1: My vás zdravíme a máme tady léto.

0: období festiáků, kempování, stanování a tady těchhle všech radovánek.
1: Tady těch malých kratochvíl, je to pravda, jak už jsme to možná začali v otvíráku, jak Jirka Wiener nám už teda kdyby sdělil, jak on na tom je, tak kempování.
0: Co na to říkáme my? Umývání v potoce, vykonávání potřeb v lese a podobně. Jak to máš ty, Ani? Jezdíš takhle někam? Máš ty zážitky?
1: No, prosím tě, já vůbec nejsem jako takhle takovej zálesák. Je to možná zklamání, ale já jsem spíš taková obyčejná v tomhle.
0: No, obyčejná.
1: Taková princezna, no.
0: Jo, takže ty jsi spíš princezna. Já jsem spíš takovej, nechci říct přírodní typ, to určitě ne, ale si se přizpůsobím té situaci, takže znám i všechny tyhle věci, jako umývat se v korytě někde a stanovat, postavit si ten stán, spát ve spacáku, je tam strašně horko, všichni jsou ráno spocení, seš jak v sauně, víš co, pak musíš zase hledat, kde se umyješ, potok, zuby, tohle všechno. No, je to sranda, ale člověk se musí trošku jako starat i v té přírodě o sebe. A jsou lidi, kteří se o sebe tolik nestarají a měli by sebou nosit aspoň právě nějaký takový jako třeba vějíř nebo nějaký odpuzovač, třeba něco jako rejt nebo...
1: No, to jsou takový jako by lesní hovada spíš, no.

0: Černice. Maminky v akci. Maminky v akci. Janča nechala doma manžela a jedno děťátko. Elena má dvě děti, přítele a ještě navíc psa Alíka. Co zásadního asi budou rozebírat dnes? Dnes.
1: Krásný středeční večer, jsme tu zase s vámi, Elena.
2: A Janča, krásnou středu, přátelé.
1: My jsme tady začali probírat téma festiáků a takových těch hygien a tak dále, tak chtěla jsem říct, že já se zrovna teďka aktuálně chystám na jeden takový festiák do Jedovnice. Je to hrozně super rockový festival, kde jsme byli už loni a jenom jsem chtěla podotknout, že tam jsou i sprchy, i záchody a dokonce je tam rybník, takže se tam člověk může i vykoupat a ku podivu je tam i docela dobrá voda.
2: Je to pravda, já jsem na to docela koukala, protože Jedovnice mám strašně ráda. Máme tam chatu a jezdíme tam docela často a je fakt, že zrovna rybník Olšovec teda nemá úplně hezkou vodu. Nicméně, podle krajské hygienické stanice ta voda je vhodná ke koupání. No a přátelé, kdybyste si chtěli ještě někde v okolí Brna vykoupat zadarmo, což myslím, že je určitě velké téma, já to mám ráda, když je něco takhle zadarmo nebo gratis, tak jsme si udělali takový menší seznam, tak prosím vás, pokud chcete, pište si. Zdarma je to třeba Biotop Chrlice, Křetínka, Moravský Jadran, AKA Vranovská Přehrada, rybník Olšovec samozřejmě, Říčany u Brna, Mašovický Lom. A ještě něco, Eli, máš?
1: Počkej, Mašovický Lom, tak já bych se u toho možná zastavila, já to teda asi popletu, já znám Maršovický, což je takové kaolinové jezírko a my jsme tam shodou okolností byli teďka nedávno a je to strašně hezké místo. Je to v lese, je to zašitý a je tam vlastně ten kaolin, kde se můžeš tím i jako napatlat trošku a víš, na co je to dobrý.
2: Je to proti vráskám, prosím?
1: No prejo, a proti celulitidě a prostě budeš celá krásná, krásná.
2: Tak budeš. Teď už to asi nebudu úplně tajný, ale spíš profláklý, no.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Krokodýlí večernice. Maminky v akci.
1: Eva Farna, Všechno nebo nic. Krásný večer, krokodýláci. Janča.
2: Elena, ahoj.
1: S vámi Krokodýlí večernice. No a k tomu osvěžení, jak jsme se bavili před malou chvílí, kam se můžete jít zadarmo vykoupat v okolí Brna, tak si myslím, že právě tady k tomu zdarma osvěžení jen krůček ke zvládání veder.
2: A ty byly velký teďka, ty horka?
1: Ty byly velký, takže jste si to mohli nacvičit. Nicméně, zase po takovým jako trošku výklusu přijdou další vlny veder. Tenhle, přesně, a příští týden. Já teda musím říct, že já jsem teda ale milovník veder.
2: Já taky.
1: Já to miluju, prostě, ježiš, to je léto.
2: Maria panu, teď bude zima zase půl roku.
1: Jo, já se vždycky strašně těším, jak bude vedro, ale teda uznávám, že jak to bylo před 14 dama, jak byly strážnický slavnosti, ten poslední týden v červnu, tak to bylo teda opravdu peklo, no.
2: Peklíčko, tak je potřeba se trošku schovat, že?
1: Je potřeba se schovat, hydratovat. Odborníci radí, že v těchto horkých dnech pomáhá následující: větrat a zatemnit v bytech, osvěžit se, ale pozor, místo ledové sprchy si dávat třeba takový jako vlažný hadřík, prostě
2: obklad.
1: Na zátylek, obklad.
2: Obklad.
1: No, hadřík nebo obklad na zápěstí a nebo na krk.
2: No, mě by teda zajímalo, jak máme jako třeba větrat, když je venku právě těch 40-50, tam pere to slunko do těch oken, takže samozřejmě to vyhřátý všecko před barákem beton, jo. Jako tak to se úplně vyvětrat nedá.
1: Možná když stáváš třeba ve 3 hodiny a pak jako pravidelně větráš třeba do těch 5, tak
2: A večer určitě je super, když má člověk aspoň jako ty okna na obě dvě strany, protože jakmile to má na jedné straně, tak s tím neuděláš nic, ale večer se dá udělat průvan, když jsou naproti sobě. Tak to je
1: tak
2: fajn.
1: To je zajímavý, děkuju, že jsi to takhle doplnila. No a teda ještě jsem chtěla možná dodat, že má se jíst údajně hodně potravin s obsahem vody, meloun, okurka, rajče.
2: Jasně, takže pak chodíte pořád čurát, ale tak to nevadí.
1: Aspoň jste hydratovaný a hlavně dodržovat pitný režim.
2: Ano, dodržovat pitný režim. A já bych se možná řekla, že by nebylo vůbec špatný třeba si od těch 11 do 17 zalez do sklepa, vzít si tam karty, pivo a jako den je hezký.
1: Jo, Elena je klasik prostě.
0: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Dolní večernice. Maminky v akci.
1: Krásný středeční večer u mikrofonu Elena
2: a Janča. Krásný večer. No, přátelé, před malou chvíli jsme se bavili o tom, jak zvládat vedra, jak zvládat nějaké osvěžení, tak mám takovou libůstku ze Znojma, protože tady vymysleli takový netradiční způsob zvládání vedra a rovnou z toho udělali soutěž, a to v pití okurkového láku na ex. Je to letošní novinka, slavnosti okurek, mimochodem ve Znojmě, tady ta soutěž.
1: No tak kde jinde než ve Znojmě s okurkama, že jo? Tak...
2: Je to jako, asi to k tomu patří, to je pravda, tady ta bizarní soutěž podle mě. Já mám jeden takový lifehack teda od manžela mé kamarádky, se kterým pravidelně jezdíme na různé hody, festiáky, akce a tak dále. A on takhle občas ten lák na stánku vyžebrá, nebo teda tentokrát si ho dokonce i zakoupil.
1: To se snad prodává?
2: No, jako nemyslím si, že se to prodává, ale jako by asi nechtěli dát
1: zadarmo. To jsou nějaký podpolťáky, jo?
2: No a on ho právě takhle pije normálně běžně proti kocovině.
1: No dívej, já teda bych určitě k tomu řekla něco i za sebe, trošku se ale bojím, protože ty už dneska seš tady na mě taková hustá a říkáš mi jako o co ti tady dneska jako jde?
2: Já jsi tak jako hezky otevřela, víš mi dneska.
1: Já jsem se vybarvila úplně, že? Já jsem se vybarvila. No já teda zrovna okurkovej lák a takový ty jako různý z utopenců a takovýhle věci, já tom strašně ráda, já bych toho taky jako mohla vypít jako klidně litr. Mně to přijde hrozně jako fresh a dobrý. A bylo mi jasný, že asi ti z toho nebude úplně dobře.
2: Ne, hele, dobrý, jako jestli to třeba prodávají někde na koupáku nějaký drink, tak proč ne?
1: Jo,
2: proč
1: tak ty ne? Jako princezna by si skoupila leda nějaký drink na koupáku, že jo, já si to vypiju klidně z těch okurek. Krokodýl.

0: Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Lady Gaga, Bad Romance, krásný večer, vaše krokodýlí večernice Janča.
2: A Elena.
1: Je to tak, přátelé, kdybyste se vydali někam na procházku po Brně, po centru, okolo Svratky, no tak mám dobrou zprávu, protože konečně je otevřené něco, nějaký kiosek, kavárna, hospůdka na Rulerově nábřeží, na brněnské náplavce takzvaně.
2: Tyjo, já do toho musím skočit, protože slyším ve městě, jo, úplně se hrozím, protože si představuju to strašný horko a ty davy lidí a tak, turistů, ale náplavka a to Rulerovo nábřeží, to už zní líp. A co je tam zajímavého?
1: Hele, prosím tě, kromě toho, že je to teda podle mě hrozně hezky udělaný, všude je tam milion posezení, tak si tam už konečně můžeš dát něco na zub.
2: Něco na zub.
1: Nebo pod zub samozřejmě.
2: Něco studenýho tam mají i.
1: Hele, já se přiznám, že jsem to úplně neskoumala, co tam všechno mají, ale myslím si, že už jenom ta možnost, že tam člověk nemusí jako nést svoje vlastní.
2: Že si nemusíš tahat svačinku sebou v baťušku a tak.
1: Přesně tak.
2: Hele, je to pro mě novinka, protože já jsem tam byla loni poprvé, když se to otevřelo, tak slavnostně jsme se tam vyjeli na kole a fakt jsem teda byla nadšená, protože je to moc hezký. Jak jsme měli takový různý předsudky, tak je to krásně udělaný. A pokud si tam ještě člověk může dát nějaký drink a něco na zub, tak to je úplně značka ideál.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Krokodýlí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Pár minutek do 21. hodiny. Janča s vámi.
2: A Elena, a jak nám to uteklo dneska?
1: Je to tak, ale dneska je takovej příjemný vlahej letní večer a přijde mi, že to vybízí k návštěvě letního kina teda za mě.
2: Já jsem myslela, že myslíš tady hospůdky naproti, protože tady to žije.
1: Jo, ale tady je přesně, tady je takový srdce, taková tepna, tady je to úplně tepena gorkého, ale spíš jsem dneska pomýšlela na to kino teda.
2: Na to kino.
1: Na ten biják, no.
2: Na ten biják. A jak je to dlouho, co jsi nebyla v bijáku?
1: No, v bijáku jsem byla docela nedávno, ale v letním kině jsem nebyla 3 roky.
2: To je hodně dlouhá doba.
1: Je to hodně dlouhá.
2: Ale je to proto, že máš malou holčičku a za chviličku už to půjde. Už bude větší a už to půjde.
1: Je to tak. Těším se na to. A ty kdy naposledy?
2: Ale já naposledy přesně v poslední školní den, to jsem asi možná i povídala, bylo to na představení Uča musí pryč a bylo to strašně super. Ta atmosféra, ten krásný vlahej večer, už se stmívalo potom, ti herci byli takový jako uvolnění, bylo to vtipný, bylo to velmi příjemný. A dneska jsem měla jít znovu. Bylo to na představení Sex pro pokročilé.
1: Já je trošku spicy, no.
2: No, ale jsem si to rozmyslela, že já už ve svém věku tohle nepotřebuju. Ne, dělám si srandu. Chtěla jsem jít tady s tebou vysílat, jsem se těšila.
1: Jako chtěla jsem zase něco přiučit, ale jsem ráda, že zdala přednost našemu vysílání, je to tak, no.
2: Je to tak. Takže já myslím, že popřejeme určitě na kravák všem, co se teďka baví tady na tomhle představení, protože to je určitě paráda. A jinak se nám už blíží večer a s krokodýlem do pelíšku.
1: Je to tak, tak všem samozřejmě příjemnou zábavu, no a za malou chvíli Jaroušek Hemla s krokodýlem do pelíšku. Mějte krásný večer.
2: Dobrou noc.
0: Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Největší brněnský park Lužánky čeká velká proměna dětského hřiště, které nově nabídne šplhání po síti, skluzavky nebo pružinové desky. Hotovo má být do konce roku. Základní a mateřská škola Pastviny v Komíně od 1. ledna splyne s mateřskými školami Absolonova a Řezáčova. Radní Brna schválili návrh městské části na svém posledním zasedání. Na ulici Orlí začala kvůli stavebním pracem uzavírka. Chodci mohou místem procházet pouze se zvýšenou opatrností.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rozjíždíme středeční krokodýlí pelíšek prázdninový s datem 8. července. Před námi skvělé hity, které si budeme užívat. Pojďme na to. Hezký poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Hezký poslech, krásnou středeční noc. Dneska Nora slaví svůj svátek, my přejeme všechno krásné. Parádně si užijte, dámy, svůj svátek, ale i další hit u nás na Krokodýlu.

Na Krokodýlu další je pro vás. Jarek přeje krásnou noc. Teď budeme hrát vám všem, co nás ladíte, posloucháte v Hodoníně. Hodonín poslouchá na 95,4 FM. Tak pokud tam máte velmi dobrou náladu, budete ji mít ještě příjemnější z hity Krokodýla.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Děkujeme vám,
2: děkujeme vám.
3: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Pohodu přejeme, dobrou náladu, na vlně Krokodýla, skvělé hity i za volant, protože spousty z vás stále řídí. Tak dámy, pánové, užijte si hit, který vám zpříjemní tu cestu, ať už jedete kamkoliv.
1: Naleju si nostalgii, trochu sladší ročník 2006.

Je dobré mít se s kým probouzet. To nejlepší po ránu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále se

Kavalně Krokodýla si užíváte Hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech a my se jdeme podívat do historie dnešního dne. Tak třeba právě dnes tady u nás zahájilo druhé kolo první vlny kuponové privatizace, a to v roce 1992. Také v roce 1997 NATO pozvalo Česko, Maďarsko a Polsko ke vstupu do aliance v roce 1999. Dále například, když se koukneme do zahraničí, tak právě dnes v roce 1865 kazatel Botton zakládá v Londýně církev a charitativní organizaci Armádu spásy. No, další zajímavé věci se určitě dály. My ale teď už jdeme za dalšími hity. Jarek Gemala přeje hezký poslech.

nocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: šel.
1: Děkujeme vám.
2: Děkujeme vám.
3: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Půl noce nám blíží, krokodýl stále s vámi. Jarek přeje hezkou noc, tak co zvládáte? Pohoda, pokud do půlnoci, tak to je opravdu už pohoda. Pokud až do ranních hodin, tak doufám, že v práci to dáte a budete si dál s námi užívat na krokodýlu. Hit za hitem. Jarek Hemala přeje krásnou středeční noc.

Právní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Základní škola Novolužická tady u nás v Brně se rozroste, přibude sportovní hala i odborné třídy. I na to koukneme teď ve vysílání Krokodýla. Žáci základní školy Novolužická se mohou těšit na novou sportovní halu, odborné třídy i víceúčelový sál. Využijí to samozřejmě určitě naplno, protože to se vždycky hodí. A vyučující také čeká například krásný nový kabinet, rodiče, zase parkovací plochy. Rozsáhlá přestavba školy bude stát zhruba 450 milionů korun, což není málo, ale zase toho bude spousty krásného nového. Tak zdravíme do Líšně, tam nás ladíte a posloucháte na brněnské frekvenci 103 FM. Přejeme krásný poslech hitu Krokodýla.

0: život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu vířit, souběhu se zpětnou vazbou, dávno znám to, za čím mířím.
1: Zkouším žít, jako by po noci nepřišlo ráno.

0: Kde mohou stát ty velké větrníky a kde ne? Dětem se líbí, některým obyvatelům ne. A kde mohou třeba na Znojemsku? Tam se znovu rozproudila debata o větrných elektrárnách. Město se nechalo zpracovat studii, která hodnotí krajinný ráz regionu a má sloužit jako odborný podklad při jednáních s investory. Podle dokumentu jsou některé části Znojemska pro stavbu větrníků nevhodné. Jiné by je za splněných podmínek unesly. Tak uvidíme, jak to dopadne. Vy to uslyšíte na Znojemsku a konkrétně do Znojma, kde nás sladíte na 96,2 FM. Zdravíme a přejeme krásný poslech.
1: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.
1: Na všechno mám dost času.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil jsem vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, Petr mě všechna patří jiný. Byl jsem proměně s nimi, bez sny v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nebojů.

0: dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.